0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv,

také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně,

tolik, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si usko.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já jim nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkají, ne, oni budou na koních, vy půjdete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Tak. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. Tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kůň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kůň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kůň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souvář. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cválat. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedal do klusu, ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí.
A já jsem volal dozadu, padám. Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V okousek dál jsou státní hranice. Tam to nevysvětlím na jednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varu dodrželi slib. Až do Varu jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo asi za dva dny na to, nebo tři dny na to, jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

jsem nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Emině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá,

vést pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde dne.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silvbí, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různý ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysl. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo jenom dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla,
jako u akvária, nýmž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi... No. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschánu. Já jsem... Děkuji.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničkou.

0: let it rain. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

To před léto jednoho dne časně zrána řekl můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik

tam, co leží Dixie. Kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná, kdo zná,

přizná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř, a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvočí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil jsem ji jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou.

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, rytář z kapsy nůž a z mýloucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když opraštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sláh, ale já ji měl dřív. Stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbí svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country
1: Radio. Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Rádiu s Kačkou a Vláďou.
2: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
1: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
3: Conte
1: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
2: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
1: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
2: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
1: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Nově i v DAB+.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
3: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Country počasí.
1: Ano, tady je Country Radio a 2 minuty před 8 taky sobotní počasí. Dnes bude převážně zataženo a vlastně už je na většině území s deštěm nebo s přehaňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách bude kolem 7. Vát bude jenom mírný vítr, no a dneska naprší 10 mm v severní části území až 15 mm.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Cestovní kanceláře už prodávají dovolené na příští léto. Takzvané first minute zájezdy se snaží přilákat zájemce slevami. Za hranice cestujeme čím dál víc. Oproti době před covidem vzrostl počet o víc než milion. Roste ale bohužel také cena leteckého paliva, což může ovlivnit ceny zájezdů. Evropa se pustila do sčítání mravenišť. Vědci chtějí zjistit, proč někde mravenců ubývá a jinde se jim daří. Žádají také o pomoc veřejnost. Prostřednictvím aplikace Mraveniště můžeme vyfotit a informace odeslat do Francie, kde je rozstřídí umělá inteligence. I na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Facebookové skupiny jsou plné snímků. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

Tady je Country Radio, je 8 minut po 8, sobota 10. března, samozřejmě 10. října, to je ale jiná písnička, říjen, no je tady samozřejmě podzim, je tady hraní, vysílání na Country Radio, Tonda Bezrouk u mikrofonu, tak aby jsme ustavili téma na dnešní víkend, tak je to docela aktuální, protože budeme mluvit o tom, jak bojovat proti podzimní náladě, proti takové té, jak se říká, depce, nenáladě. A musím říct teda, že se to jaksi dostavuje z vlastní zkušenosti. Dneska jel jsem autem na vysílání dnes do rádia z Vysočiny po dálnici. Ještě nepršelo, ale byla tma. Měl jsem relativně dobrou náladu a někde na 40. kilometru začalo pršet. Nálada, přestože déšť mám teda rád, se mi trochu zhoršila. Čili ta podzimní, řekněme, nenálada se u mě opravdu dostavila. No a jak z toho ven? Tak třeba za mě ideální nějaká dobrá muzika, poměrně nahlas. To mě krátkodobě, se přiznám, pomohlo. No a tady už samozřejmě v rádiu je to v pořádku, protože tady hrajeme muziku, která většinou pomůže. Tak pevně věřím i vám. Tak třeba muzika, to je jeden z tipů, jak bojovat proti podzimní nenáladě, možná taky návštěva nějakého koncertu, což je podobné, ale je to jaksi živě, to je taky skvělý tip. A jak na to jdete vy, tak to se budu právě těšit, že si o tom budeme povídat dneska ráno, odpoledne a zítra celý den. Prostě téma víkendu je, jak bojovat proti podzimní náladě. Nebudou chybět ani kukátka, už za chvíli zamíříme do Ostravy na ojedinělý a unikátní svět techniky, který navíc má narozeniny tento víkend, takže tam je to taky takové, řekl bych, vytržení z reality a je to fajn, tak třeba tam zajedete. Petr Kocman, slibem nezarmoutíš, to už je muzika, která pokračuje dál a dál na Country Rádiu. Tak, hezké ráno.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Jak jsem slíbil, míříme do Ostravy, protože ve Vítkovicích krom jiného je i ojedinělá, unikátní, řekněme, hala, tak haly tam byly vždycky. No ale tady v této je ojedinělý svět techniky, je tam už dlouho a právě tento víkend slaví 12. narozeniny. Můžeme vidět spoustu expozic interaktivních, ledasco si i vyzkoušíme a pozve nás teď Marcel Lazok. Já vás zdravím, dobrý den, možná můžeme říct, že de facto už ta hala je zajímavá, protože je z pera známého architekta. Vidíte, je to tak. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Je to tak. Stavbu navrhoval pan architekt Pleskot, takže, jak tady říkáte, je ojedinělá a i to je v podstatě jedno z lákadel, které můžeme návštěvníkům nabídnout, podívat se právě na tuto stavbu.
1: Tak, vy máte takovou 3D prohlídku na internetu. Je to koncipováno de facto jako škola, jako učebny?
2: Je to tak. Víte, co my nabízíme prostor pro návštěvu, jak teda široké veřejnosti, ale tak i školám. A víceméně celý svět techniky je o tom nejenom děti a jejich rodiče zabavit, ale taky poučit. Takže všechny vlastně expozice, které ve světě techniky máme, tak jsou něčím poučné a to je vlastně ten hlavní cíl náš.
1: Tak řekněme jednu, dvě, aby jsme si to představili. Uvádíte, že máte, řekněme, stovky nebo desítky vyšší stovky zábavných, poučných atrakcí, takže jak si představit aspoň jednu, dvě?
2: Rozumím. V našem světě přírody třeba najdete takový velký strom dřevěný, který si můžete v podstatě projít od jeho kořenů až po jeho korunu, takže na to bych určitě nalákal. A když se podíváme třeba na balkón, tak tam máme i svět v podstatě handicapovaných. Ta expozice se jmenuje Žít normálně a tam vlastně mají možnost si děti, případně i rodiče, vyzkoušet to, jak třeba musí v dnešním světě fungovat handicapovaní. A naše expozice, všechny exponáty jsou interaktivní, takže to není jenom o tom, že by se člověk pouze díval, ale naopak si právě může veškeré ty věci i sám vyzkoušet.
1: Ano, vyzkoušet, přesně tak. No v dnešním právě světě, řekněme dotekovém, já považuji za přidanou hodnotu, že kde už jinde se člověk potká s technikou fungující.
2: Já jsem toho stejného názoru a určitě věřím, že i široká veřejnost bude tento názor sdílet s námi.
1: Tam je toho hodně, to znamená asi za půl hodiny nestihnu projít celý areál nebo celou expozici.
2: Víte co ne, ideálně doporučujeme si na tento náš výlet k nám udělat čas na celé, buď to dopoledne nebo odpoledne. Ta prohlídka velkého světa techniky zabere cca 4 až 5 hodin a není to všechno, co vlastně můžeme nabídnout, protože svět techniky je takový, tvoří dvě budovy. Jedna je právě budova, o které mluvíme, to znamená velký svět techniky od pana Pleskota, ale ještě přes ulici se nachází malý svět techniky U6, který je více industriální, je také velmi interaktivní, spíše zaměřený pro ty mladší děti a i ta jeho prohlídka zabere nějaké 2 až 3 hodinky. Takže pokud chcete zvládnout projít jak malý svět techniky, tak velký svět techniky, tak doporučuji přijet opravdu v 9 ráno, koupit si kombinovanou vstupenku a navštívit oba dva světy.
1: Takže díky za pozvánku do Ostravy, která zdaleka není o vysokých pecích, o vyhlídce, ale i o světě techniky, který je dechberoucí, teda musím říct. A pozval nás Marcel Lazok. Díky moc, mějte se hezky.
2: Já moc děkuju, mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, víkendový pokec je, bych řekl, nadmíru aktuální, protože téma zní, jak zvládnout, řekněme, nenáladu, nebo špatnou náladu dokonce, nebo opravdu jako třetí stupeň, až bych řekl depresivní náladu. Z podzimu přitom vidíte na druhé straně, Ivan Mládek zpívá, nejkrásnější období je patrně podzim, tak já s tím opravdu souhlasím, ale záleží, kde vás ten podzim chytne. Pokud jste někde v jeseníkách, tak tam samozřejmě je podzim opravdu luxusní na kopcích a s těmi výhledy do lesů, místy smíšených, tak tam je podzim nádherný. Jiný podzim je ten, o kterém jsem mluvil, že když jedete třeba ráno do práce, autem je tma, ještě prší, tak to není úplně takový ten podzim, který by vám zvednul náladu. A já teď zvedám telefon, kdo se dovolal, Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den, Martin, tady z deštivého Koňského Perníkova. Zdravím.
1: Dobrý den, Martine, z deštivého voláte taky. Jedete vozem, nebo to se mi zdá?
2: Ne, zastavil jsem kvůli tomu. Jsem zorný řidič, ano.
1: Výborně.
2: Abych si vás vychutnal celé,
1: no,
2: ano.
1: A my vás, hleďte, tak první otázka, zlepší vám náladu třeba takové dnešní ráno, když je déšť a tma, nebo naopak?
2: Samozřejmě ne, to víte, že jo, když vidím ty lidi, jak mají blbou náladu, tak mě to hnedka hodí vejš a vejš.
1: No takže ideální. Takže ano, ideální rada teda, nebo od vás řešení, jak na blbou podzimní náladu?
2: Poradím, Honiary Cimrmana, píseň proti trudomyslnosti.
1: Jo, to je...
2: Znáte, ne?
1: To je pravda, ale ta by de facto musela teda znít, bych řekl, pořád dokola, celý den. Aby to nějak...
2: No tak jsme všichni hudebníci, co posloucháme Country Radio, tak si složíme nějakou lepší vlastní.
1: Takže, heleďte, aby jsme to nějak dali do kategorií, to znamená, vy říkáte muzika. Bojujeme muzikou.
2: Jasně, a nejlépe na Country Rádiu, že jo?
1: Tak jo, já si to právě to taky takhle vidím. Takže díky za telefon, vidíte, dávám si čárku, že muzika, to je ideálně právě pro zlepšení nálady právě. Samozřejmě. Tak díky,
2: čárka.
1: Dobře dojeďte.
2: Za vším hledejte čárku, ano.
1: Mějte se fajn, nashledanou.
2: Ano, krásný den, nashledanou.
1: Tak, taky samozřejmě, zavolejte, budu rád, 720 00 11 11. Sem posíláte SMSky, pokud byste nechtěli přímo telefonovat, ale za telefon budu rád na čísle 210 323 333. Tak vidíte, píseň proti trudomyslnosti, tu jsem teda úplně nenašel tady v našem archivu, ale mohl bych dát od Vabyho Daňka píseň proti. Takže to by tak mohlo být podobné. Je tady Vaby Daněk, doufám, že vám taky zvedne náladu, pokud ji ještě nemáte na 100%. Hezké ráno.

otloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, nežiž ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je právě 8:30 a ačkoliv je takto brzo, tak pár dopravních nehod tady je. Začínáme na D1. Tady to není nehoda, ale pozor na 11. kilometru ve směru na Brno na překážku na vozovce. Traverza je hlášena v pravém pruhu, tedy 11. směr Brno. D0 Pražský okruh, 23. kilometr, počítejte s havárií osobního auta, je ve Svodidlech, opatrně v tomto úseku. Nehoda je také na silnici 261 u Hošťky na Litoměřicku, je to v křižovatce. Praha, Hlávkův most, i tady dopravní nehoda. Dopravní nehoda je také na silnici E55, respektive E65, vlastně na hlavním tahu. A nehoda je i na silnici 369 u Brané na Šumpersku a poslední ze silnice první třídy 28 Dobroměřice na Lounsku, i tady dopravní nehoda. Jezděte opatrně, zvlášť pokud prší, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
0: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
4: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
0: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
4: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L.
0: A taková kouzla umí Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to já nesmíte. Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
9: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak vidíte, veselý blues, před chvíli písnička, takže zase samozřejmě muzikou se ideálně dá, no když použijeme to slovo, řekněme expresivní, bojovat proti podzimní náladě, respektive nenáladě, tady píše. Jirka napsal nám s Chrudimi, ano, že je zapřísáhlý pacifista, píše, a jakýkoliv boj s podzimní depkou zásadně nesvádí. Boj je to marný, píše, s větrnými mlýny, nechávám tomu volný průběh, ale hlavně se z toho nehroutím. Tak to je asi úplně to těžiště tady v této SMS-ce, že bychom se teda z toho neměli hroutit, s tím taky nějak souhlasím. V podstatě tuhle jsem si postěžoval u svého zubaře, že je už zase podzim, že mám radši jaro, a říkal mi, no ale pane Bezrouku, co byste chtěl? Ta příroda si taky musí odpočinout, přece nečekáte, že tady bude květena 12 měsíců v roce. Tak to měl samozřejmě pan doktor svatou pravdu, takže teď se zrovna dostáváme do té fáze, kdy dáváme přírodě šanci si odpočinout, nadechnout se, no a já říkám, že o to víc se můžeme těšit právě třeba na březen, který se nezadržitelně samozřejmě blíží, tak já se na to opravdu těším. A jaký máte vy tip pro dny, řekněme, podobné, jako je ten dnešní, to znamená zataženo, případně deštivo a případně tma, zavolejte 210 323 333, budeme si o tom povídat plus minus průběžně celý víkend, a nebo nám taky můžete psát na 720 00 11 11, vaše SMSky rád za chvíli přečtu. Pavel Brimer teď na Country Rádiu, hezké ráno v 8.42.

Tady je Country Radio. Samozřejmě tak výběr třeba zrovna té kultury nebo hudebních zážitků máme plně ve svých rukou, to je jasná věc. I tento víkend vyplouvá náš country parník Král Jiří. Dneska ne, ale zítra, 11. Na palubě Honza Vančura a David Fiedler, ale bohužel je vyprodáno, takže jaksi nic pro ty, kteří nemají lístky. Ale mluvím o tom proto, že ještě 4 plavby nás letos čekají a na ty lístky jsou 18. října Míša a Bert Leichtovi, 25. října Tony Joch a Karel Macálka, no a jdeme do finále. 8. listopadu Sichravo, tak to je příznačné, ovšem třeba pro ten dnešní den, a 22. listopadu finále s Janou P. S, kterou znáte samozřejmě, talent Country Rádia. Takže na tyto 4 plavby ještě lístky jsou, no a právě proti takovým pošmourným dnům je plavba na lodi výborná, protože vždycky vás čekají 3 20-minutové živé sety, živá vystoupení, samozřejmě dobré jídlo, pití, buď v podpalubí, anebo nahoře, pokud bude lepší počasí. A odplouváme z přístaviště v Poděbradech pod zámkem. No a plavba trvá 3 hodiny, takže bavit se můžeme 3 hodiny. Však se podívejte na naše stránky, to máte hned, countryradio.cz. Jsou tam i fotografie, abyste se podívali, včetně cest ke vstupenkám. Teď už Brontosauři na Country.

0: Country počasí.
1: 9. hodina je tady za 2 minuty, počasí právě teď, převážně zataženo dneska, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Dnešní teploty 11 až 16, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách bude kolem 7 stupňů, vád bude mírný jihozápadní vítr. No a bude pršet, 10 mm v severní polovině až 15 mm naprší.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Na konci světa.
5: Folk tým na konci světa.
4: Spí bílý kůň.
5: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem Alba je Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na třeba jiné aktivity. Jednu veselou novinku nám přichází z Mladé Boleslavy oznámit Luboš Dvořák.
2: Čapý příběh na komíně MB pivovaru vedle zimního stadionu Mladé Boleslavy má za sebou první kapitolu. Čapý pár Laurinka a Klement úspěšně vyvedl 2 mláďata. Obě už hnízdo opustila a vydala se na svou první cestu. Po několika měsících je tak na komíně nezvyklé ticho, tedy alespoň do příštího jara, kdy se čápy mohou znovu vrátit. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Kroměříži mají novou brožuru. K čemu je dobrá, to zjistil náš kolega Savana.
3: Město Kroměříž vydalo brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Jejímž cílem je podpořit občany při řešení složitých životních situací. Obyvatelé v ní najdou informace o tom, na koho se obrátit v případě akutních i dlouhodobých problémů, nebo kam zatelefonovat, když se stane v domě nějaká porucha. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: from the fire that I built in your closet by mistake after I took all them pills. But I got out safe in my duck head overalls. Beans for breakfast once again. I'm a hungry, nasty, lonesome man.
1: Na country rádiu Johnny Cash, to byla hezká muzika. Nemám úplně rád všechny od Johnnyho Cashe, teda musím se přiznat, ale tahle se mi nelíbila. Možná i by mohla být pro motorkáře, co říkáte, měla takovou dynamiku, no protože totiž o motorkářích budeme mluvit za chvíli. Neboť listí na silnici mokro, tak samozřejmě to není úplně dobré pro motorkáře. V Litoměřicích právě tento víkend probíhá rozloučení s motorkářskou sezónou a tak si o tom v kukátku povíme víc. Jinak mě tedy napadá, když máme téma víkendového pokecu, jak proti nenáladě a trudomyslnosti, že třeba taková projížďka na motorce, a nemusí to být úplně nutně sedmistovka, ale prostě jakákoliv motorka úplně na pohodu, 50, 60 pomalu. Kdy je vítr ve vlasech? No to asi není, když máme tu helmu, ale mohl by být vítr ve vlasech, že by to také mohlo právě přispět k té lepší náladě, to asi v každém případě, nebo projížďka na kole, vidíte, nebo něco takového. Tak jsem zvědavý, jak budeme pokračovat v diskuzi na toto téma i v této hodině, která tedy právě teď začíná, je 8:08, u mikrofonu Tonda Bezrouk, zdravím vás, je s vámi Country Radio, tak jedeme dál.

0: Vlkem Country Rádia.
1: No a jak jsem sliboval, teď motorkářské opravdu téma. Na telefonu motorkář Oťas, míříme do Litoměřic. Oťasi, zdravím tě, dobré
2: ahoj,
1: dopoledne.
2: Ahoj, zdravím taky, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Nazdar, ještě než se dostaneme...
2: A všechny motorkáře.
1: To hlavně, přesně tak, ještě než se dostaneme k té akci motorkářské, máme téma víkendové, jak bojovat proti trudomyslnosti. Čili za mě, nebo můžeš to potvrdit, projížďka na motorce rovná se zlepšení nálady.
2: 100%.
1: No, ale bohužel teda sezóna je za námi, právě na tento víkend připadá rozloučení?
2: Ano, je to tak, tenhle víkend je poslední v této sezóně, kdy se chci rozloučit, nebo chtěl bych se rozloučit se všema návštěvníkama, kteří k nám přijeli za celou sezónu, podpořili nás v provozu zastávky pro motorkáře, což je 300-metrový železniční, starý železniční tunel, a kde je malé posezení právě pro testovatele na motorkách, ale samozřejmě i pro lidi, kteří dojdou a přijdou se podívat, tak jsou jim dveře otevřený.
1: Takže v Litoměřicích u železničního, starého železničního tunelu, v kolik to vypukne, nebo už to běží?
2: Běží to tenhle celý víkend, každopádně otevřeno dneska už od 10, jako po každý od 10 do 7 do večera. Zítra bude ten hlavní den, kdy opravdu v neděli ukončíme sezónu, chystáme tam akcičku o nejoriginálnější stroj, který dorazí, bude tam řádná pěkná cena pro ně připravená. A taky bych chtěl ještě upozornit, že jako jediný den v roce bude to jako den otevřených dveří, kdy nebudeme vybírat příspěvek na provoz tunelu, ale bude to ode mě takový gesto na rozloučení se sezónou. Takže i ti, co mají obavy, ano, že by museli přispět nějakým způsobem.
1: Tak nepřispějí.
2: Volný věst.
1: Hele, Oťasi, jak by mohl vypadat ten nejoriginálnější stroj? Nějaký Indian nebo...
2: To ani ne, nemusí být žádná jakoby super značka. Důležitě bude záležet na tom, jak se naší porotě, která tam bude líbit originalita toho stroje. Může přijet všechno od babety až po, dejme tomu, na dobře nazdobenýho Indiána.
1: Tak. Hele, vy jste takový pravověrní motorkáři, ale já vydám motorkáře i v zimě. Co na to říct?
2: To jsou ty nejtvrdší. to jsou ti nejtvrdší motorkáři, kdy nedokážou slíst ani v zimě to.
1: Ano.
2: Právě jim začíná sezóna. To jsou všichni, kteří jezdí na drapákách a milují blátivé počasí. Takže ty bych chtěl taky pozdravit mezi svými hosty. Tam mám hodně tady těch bláznů offroadových, takže jim popřát krásnou sezónu zimní.
1: Ano, a my ostatní, řekněme, konzervativní.
2: My ostatní konzervativní zazimujeme stroje a budeme se těšit na další sezónu.
1: Jasně, a už aby tady byla, přece jenom každý rád vyhlíží březen a jaro. Oťasi, díky, pozvánka do Litoměřic na rozloučení se sezónou pro motorkáře u starého tunelu železničního, jo? Říkám to dobře.
2: Přesně.
1: Dobrý, tak díky za pozvánku, ať vám to jezdí, měj se fajn, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No tak schválně, co si ještě stihneme popovědět v rámci tématu tady tohoto víkendu. Jak proti nenáladě, jak proti podzimní nenáladě, zkrátka jak zlepšit náladu, co by tak ideálně pomohlo. Tady nám píše Ela SMSku, protože můžete klidně psát i SMSky na 720 00 11 11, ale víte co, protože máme telefon, tak já někoho zdravím. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Romana.
1: Dobrý den, Romano.
2: Takže podzim ten vlastně k přírodě patří a je dobře, že to přišlo. A víte, co by mi zlepšilo náladu?
1: Tak schválně.
2: Kdyby začalo konečně pršet. Ono je totiž děsný sucho.
1: Helejte, teď se chci zeptat. Voláte z Prachatic, ale tam by mělo dneska pršet taky teda.
2: No, tak je dobře. A teď jenom, aby pršelo pořádně, aby nám třeba ta husinecká přehrada nevyschla úplně.
1: Ano.
2: Ono
1: nestačí pršet, vidíte, ale správně jste řekla, ale aby pršelo pořádně. No, to je všem taková podmínka,
2: pořádně.
1: Která nevím, jestli bude splněna úplně, no. Takže vidíte, z deště se můžeme radovat, ano, to je taková písnička
2: ano,
1: taky.
2: Ano, je taková písnička, prší krásně.
1: Ano, máte, anebo když prší, tak se raduji. To je zase nějaká anglická. Takže dobře, díky moc. Tak jsme rádi samozřejmě za každou kapku i na Prachaticku, takže ať vám tam pořádně naprší. Díky moc. A komu byste písničku poslala, která bude znít?
2: Komu bych poslala písničku? No tak...
1: Nemusíte, ale že jste se dovolala, tak máte možnost, kdybyste chtěla někoho pozdravit, není podmínkou. Jsem rád, že jste zatelefonovala a že jste se na to podívala právě z té pozitivní strany na ten podzim. Takže děkuju vám moc.
2: Myslím, tak to píšeš, jak bylo to, usmíření se to jmenuje, jak dalo té performance.
1: Já spíš, jestli jste někoho chtěla pozdravit, nějakého známého, kamaráda, rodinu.
2: Ale asi tak... Všechny u nás prachatičích, co zrovna poslouchají.
1: Jasně, všechny prachatičáky. Mějte se hezky, díky za telefon, nashledanou. Tak jo, děkuju. No a teď ta Ela, ta píše, myslím, že lékem na podzimní splín je pomyšlení, že po tom strašném suchu je každá kapka deště dobrá. Vidíte? Takže v podstatě tady tento názor jenom zesiluje a je to tak. Díky za tuto SMSku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je něco málo po půl desáté, je tady doprava. Dejte pozor na D0, exit 23. Stále tam pokračuje došetřování havárie osobního auta do svodidel. A nehoda je taky na silnici první třídy 35. Ve Chvojenci na Pardubicku, je to v křižovatce. Další nehoda je v Horoměřické ulici Praha 6. Počítejte s nehodou i v Pardubicích na silnici číslo 37. Je to ukřížení u čerpací stanice. A v Jihlavě je nehoda v Brněnské ulici. Tady je to ukřižovatky s okružní ulicí. A ještě silnice 261 u Hošťky na Litoměřicku, taky u křižovatky dopravní nehoda. No a teď na podzim, nebo dneska rozhodně je poměrně hodně výluk, tak přidávám aspoň některé. Veřovice Frenštát pod Radhoštěm, dále Chrást u Chrudimi, Žďárec u Skutče, Malešov, Zruč nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Březnice, Písek a další trasa Bechyně, Tábor. Tady všude náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady pod jedlí. A vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu utříklá.
4: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
6: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
7: Koukám, jak celá země vstává, jen dosněl poslední klapot kopyt.
6: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, tady je Country Rádio a telefon vlastně pořád zvoní na čísle 210 323 333. Povídáme si, jak mít lepší náladu na podzim. Tak to teď postavím, abych jsme pořád neříkali, že jak bojovat, tak vůbec ne. Žádný boj, ale jak mít lepší náladu. Kdo se dovolal? Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta.
1: Dobrý den. Verouna. Dobrý den, Iveto. Jenom vás poprosím, trošku si slumte rádio, líp se uslyšíme. Takže už by to mělo být v pořádku. A už máte slovo, zberou na nějaký tip, recept, jak vnímáte podzim, jak se máte, Iveto, jak se máte?
2: Takže já mám takový pocit, jako když je takovýhle počasí, že je potřeba si trošku uvolnit, když tak se trošku díl vyspat, pak se vykoupat a dělat něco prýma, nebo si pustit tu prýma muziku. Dneska vás poslouchám asi od 7:30 a hrajete úplně skvěle, takže podzimní počasí mě neovlivní špatně, hedně je dobře,
1: no.
2: Protože si tady poslouchám a zpívám s váma.
1: No to je hezký. Vy jste vlastně, to říkají psychologové, že nechat to na sebe tak působit prostě. No, moc se tomu nevzpírat, vidíte?
2: Přesně tak. A když tak si teda ulevit a trošku si teda odpočinout, nebo prostě nepřehánět to s nějakýma aktivitama a nálada je hned dobrá.
1: No ono asi, kdybychom si neulevili a bojovali s tím, tak to asi stejně nevybojujem, že?
2: Přesně tak.
1: Tak to bude.
2: Přesně tak.
1: Tak to jste fajn, že jste si nás zapla od rána a že je to teda dobré až lepší. A já vám taky děkuju za telefon. A jestli chcete pozdravit někoho, mám tady Kameloty a Pálavu, což je nádherná písnička, doufám i pro vás.
2: Určitě. I pro mě. A já bych chtěla poslat poděkování, když nevím, jestli někdo poslouchá, ale všem zaměstnancům Centra zubní chirurgie na Břevnově, protože včera mi tam trhali dvě osmičky a takovou péči, takový přístup a takový profesionální prostě to vytrhnutí, tak prostě úplně bez problémů, takže jim moc děkuju.
1: Jejda, tak to úplně s váma soucítím, protože já mám ještě stehy, mě dělali něco podobného ve středu. To je legrace, vidíte. Tak to máme stehy společně, jo?
2: Ano, já stehy nemám.
1: Nemáte, jo?
2: Mně to prostě jako šlo dobře.
1: Aha, vidíte to. Tak to
2: ale
1: nevadí.
2: Ale jako, tak to dělala doktorka výborně. Prostě já jsem takovou péči prostě ani od sestřiček ještě nezažila nikde.
1: Ne,
2: já už nic mi sundali. Protože já mám ještě ke všemu naštípaj prst, takže ano. Nemůžu na rengenu si to sundat.
1: Ano, ano.
2: Prostě věnovali se všichni.
1: Oni jsou hodní a s váma mluví, vidíte, celou tu dobu vlastně a říkají,
2: ano,
1: co budou dělat. Jo. No, to je...
2: Chválí.
1: Chválí, že jsme šikovní, vidíte, jako pacienti.
2: Ano.
1: Že nám to v tom křesle moc jde. Tak jo, super.
2: A to mě taky
1: potěšilo. A mě taky. Abyste mě taky potěšila. Tak se mějte hezky.
2: Děkuju, mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Tantry počasí.
1: A jedeme na počasí, blíží se 10. hodina. Dneska převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky.

ubývat a nejvyšší teploty 11 až 16, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách bude kolem 7 stupňů. Vát dneska bude mírný jihozápadní vítr. Naprší do 10 mm, tak v severní polovině území trochu víc, kolem 15 mm.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbám se stále daří a v některých oblastech stále rostou. Výborné podmínky jsou v podhorských oblastech, ale také na Českomoravské vrchovině. Rostou také na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Ve středu se nad Prahou bez ohlášení objevil legendární Spitfire, stíhačka, na které po válce předváděl akrobaci letec RAF Karel Pošta, se po 78 letech vrátila domů. Nejdřív zakroužila na Druzyní, pak přistála na letišti Točná. Oficiálně ji veřejnosti představí v pondělí 19. října. A v Brně si ze zákazů pravděpodobně nic nedělají, blíže kolega Savana.
2: Zákazy jsou od toho, aby se porušovaly, myslí si mnozí Brňané. Mostovka hráze Brněnské přehrady je od úterního rána uzavřená pro pěší, auta i cyklisty. Pěší však zákazu nedbají a mostovku nadále přecházejí. Uzavírka potrvá do konce příštího roku. Nejbližší lávka a možnost, jak se dostat přes vodu na druhou stranu, se nachází 800 metrů daleko. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tady je Country Radio, vítejte v další hodině, je něco málo po desáté, Tonda Bezrouk u mikrofonu, hezké dopoledne. No a dneska teda déšť trochu, ale zítra slunce, to počasí je podstatné, protože před hodinou jsme mluvili o tom, že například v Litoměřicích proběhne takové finále motorkářské sezóny a my se vydáme za chvíli na Hrad Kámen, což je taky takové místo, kde je opravdu spousta krásných motorek. A tím pádem i motorkářů v podobě návštěvníků. A pokud zítra bude hezky, tak to ještě na projížďku bude. A taky by to mohl být samozřejmě takový tip, jak zvládat tady ten podzim, že se prostě projedeme na motorce a může to být v podstatě i jízdní kolo, anebo i procházka nám zlepší jistě náladu. To je jasná věc už odedávna. No, jak se postavit podzimu, jak mít lepší náladu, tak o tom si povídáme celý víkend a budeme povídat hlavně celý víkend na Country Rádiu, takže pokud se zapojíte i v této hodině, budu rád. Telefon 210 323 333 anebo SMSky posíláte na 720 00 11 11. Teď tedy Tony Joch a potom míříme za výstavou motorek na Hrad Kámen, který je úplně nový po rekonstrukci a je to tam opravdu skvělé.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný

0: Vítkem Country Rádia.
1: Ano, mluvili jsme o motorkářském tématu, takže naše další zastávka bude na hradě Kámen a Zlata Vobinušková je na telefonu. Já vás zdravím. Dobré ráno přeju, nebo dobré dopoledne.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Samozřejmě mě napadá takové, jak moc nezůstal na kameni Kámen, prosím vás, po vaší rekonstrukci dlouhé.
2: No, dalo by se říci, že některé partie hradu jsou téměř k nepoznání. Hlavně co se týká fasády hradu, ta je zcela nová a pak samozřejmě těch expozic. Úplně nová a moderní expozice motocyklů. Na ty všechny zvu, je to vlastně trasa B samostatně, takže návštěvník si celou tu trasu, včetně starého paláce, sklepení může projít sám.
1: Ještě trošku po pořádku, aby jsme se víc natěšili. Motocykly, ty asi jsou stejné logicky a to je dobře. Vidíte, změnily se jenom kulisy?
2: Změnily se nejen kulisy, ale i samotné motocykly. Máme zase nové rarity, takže určitě zvu nadšené fanoušky motocyklového sportu a nejen sportu, aby se přijeli podívat. A pak se změnily i ty interiéry. Máme tam nové fresky odhalené, výmalby a tak podobně a komplet celou novou trasu těch interiérů.
1: Ne, já musím říct, že podle fotek, které jsou pochopitelně aktuální, krásné, je to k nepoznání a je to zevnitř úplně jiný hrad, což je poklona určitě a pochvala pro vás.
2: Děkujeme.
1: Takže to se...
2: Určitě jsme rádi, že Kraj Vysočina společně s Evropskou unií našli odpovídající finance a ta rekonstrukce se zdařila. Samozřejmě je dobře, že už máme i návštěvnické centrum, kde je nejen pokladna hradu, ale i samozřejmě pěkná kavárna.
1: Tak ještě mi řekněte o těch motorkách, protože to je taková paráda. Já jsem tam byl jako kluk někde u vás.
2: Tak Kraj Vysočina, respektive Muzeum Vysočiny Pelhřimov, nakupuje do svých sbírek určité exponáty. Každým rokem se to snažíme rozšiřovat. A máme například Premier Sachs, ještě předválečné výroby z roku 1939 a nový motocykl Bemerland Čechie, třímístná, 350, takže ta taky stojí určitě za pozornost.
1: Když tam vejdu, jestli opravdu jako tam smrdí benzín, jo, a petrolej, nebo jestli mám i tento vjem?
2: Ano, ano, je to tak. Návštěvník cítí jak benzín, tak i olej, který někdy z motorek ukapává, ale to prostě tak je.
1: Ne, samozřejmě, tak to musí být dokonce. Kdyby to tak nebylo, tak máte makety jenom.
2: Je to pravda, je to autentické.
1: Dobře, takže otevřeno pořád, furt jedete, nebo asi jo?
2: Ano, teď máme otevřeno v říjnu o víkendech a pak, jak je 28. října svátek a následují podzimní prázdniny, tak vlastně celých těch 5 dní až do 1. listopadu. Neděli 1. listopadu zavíráme.
1: Dobře, poslední ještě věc. Zaznamenali jste třeba míň nebo víc lidí v souvislosti s obchvatem kolem hradu?
2: Tak obchvat tady máme už téměř 7 let.
1: Ano.
2: A myslím, že tomu naopak pomohl té návštěvnosti. Jádro obce se sklidnilo, takže návštěvnost je lepší.
1: Výborný. Takže pozdravujte motorky, benzínu a smradu. Petrole je zdar. Zlata Vobinušková, díky moc, nashledanou.
2: Já také děkuji, nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Bylo 10:30 a jdeme na dopravu. Silnice 34, Uhlinská na Chrudimsku, dopravní nehoda. V Brně je v ulici Dornych na křižovatce s úzkou nehoda a nehoda je také na D11 na 48. kilometru ve směru na Jaroměř. Jiné komplikace zejména na hlavních tazích teď hlášeny nejsou, pojďme na železnici a tady jsou výluky. Ledečko Kolín, taky Praskačka Hradec Králové, toto je jen večerní každodenní výluka, dále Hradec Králové hlavní, Hradec Slezské předměstí, taky večerní, a Hradec Králové Jaroměř, dlouhodobější do 12. prosince, Hradec Králové v Šestary, do 20. října a ještě Jihlava náměšť nad Oslavou do 4. listopadu. Rychlíky nahrazeny až z a do Horní Cerekve. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit.
4: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
5: Nebojte. Už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Rádiu s Kačkou a Vláďou.
6: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
5: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
7: Ponte
5: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
6: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
5: No tak to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
6: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
5: Zdraví vás Kačka s Vláďou.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, na téma zkrátka, co nám zvedne náladu, jak se na podzim naladit, aby jsme měli dobrou náladu. Vidíte třeba květina, samozřejmě ta vyloudí úsměv na tváři. V Kopidlně je dneska moc hezká taková výstava prodejní. Kopidlnský kvítek, tak si o ní povíme v kukátku v té příští hodině. No a vy píšete na 720 00 11 11. Tady píše Ilona vlastně taky, že květiny pomáhají de facto, protože píše podzim miluju, jakmile se začne příroda zabarvovat a pominou letní vedra, ano, tak ta už opravdu pominula teda, dodávám já, a že to stálo letos za to, tak vysloveně ožiju, píše Ilona, takže proti podzimní náladě rozhodně nebojuju. Ano, to je pravda, neměli bychom tomu říkat, že je to nějaký boj, prostě podzim je úplně skvělý a je barevný. Tady píše Kateřina, ahoj, mám ráda, když se střídají roční období, teď si užívám podzimu po horkém létě, konečně příjemné ochlazení. No a co dlouhé večery, ptá se Kateřina. Uvařím si čaj, čtu si, pletu, šiju, prostě dělám, na co jsem v těch vedrech neměla energii. A když se ochladí, tak co je příjemnějšího, než přijít domů do tepla, anebo do hospody, tady píše. A ty barvy, že jsou nádherné, že žádné období není tak krásně barevné, to je samozřejmě pravda. Zdraví nás Kateřina z Opavy a vlastně Kateřině z Opavy musím dát za pravdu, protože opravdu cesta třeba v těch Jeseníkách, kde to teda mám opravdu hodně rád, je luxusní, tím spíš, když máte namířeno do nějaké té hospody, tam do horské chaty, tak to je úplně luxusní, takže to opravdu s Kateřinou nemůžu než souhlasit. Tak taky nám napište, tady jsem ještě měl SMSky, vlastně píšete na 720 00 11 11, tady toto byly maily a tady nám píše Mirek, že máme 4 roční období, tak si užívejme, těším se na pondělí, děkuju za příspěvek. Pak nám píše Tereza Střinecka, hezké ráno, já miluju zimu, takže i podzim, protože je její předchůdce. Navíc je úžasně barevný, když se objeví ošklivé dny, tak se zavřu doma, pustím si country rádio, počkám, až se objeví sluníčko, do práce už nemusím, tak to přečkám s váma. Tak to jsme rádi, děkuju. A vidíte ještě někdo na telefonu, takže zdravím koho? Country rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, Renča, Domažlic.
1: Dobrý den, Renčo, tak co vy?
2: Chtěla bych říct, že tady k tomu období, že vlastně nám chybí světlo, to je celý. Jinak by jsme měli výbornou náladu i teďko na ten podzim, kdy je nádherná ta příroda a všechno se dává do klidu, měli bychom se dát taky do klidu a měli bychom vlastně se spíš k sobě přitulit a zpomalit, trošku rozjímat, přečíst. Samozřejmě poslouchat hudbu, poslouchat vás, je to úplně super rádio. No, takže já to řeším takhle.
1: To řešíte moc hezky. Renča jste říkala, že jste. No. Renčo, tak já si od vás vezmu v podstatě takové sklidnění, byste nám doporučila. Jo?
2: Ano, že ano, jo? Ano. Vidíte určitě to? Sklidnění a zapálit si třeba svíčku, nějakou lampičku nebo u krbu, prostě to je úplně úžasný. Nebo oheň třeba někde na osadě ještě, že jo?
1: Jo, to víte, že jo.
2: Jsme i v zimě, takže...
1: Dá se i v zimě, přesně tak. Dá se i v zimě a vlastně takový to teplo z toho ohně zase má něco do sebe, je to romantika.
2: Určitě.
1: Takže Renča doporučuje...
2: Děkovává nám to lásku.
1: Sklidnění a to se mně moc líbí.
2: Ano, a
1: díky.
2: Světlo.
1: Díky za telefon, mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Zdravím všechny, naschledanou.
1: Tak vidíte, obyčejné sklidnění. No, teď obyčejný muž.

0: Country počasí.
1: No ale to už se ručičky hodin otáčí k 11. hodině, jak dnes bude převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední teploty 11 až 16, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách bude kolem 7 stupňů. Vát bude mírný jihozápadní vítr. Naprší do 10 milimetrů, v severní polovině území ojediněle kolem 15 milimetrů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulák@countryradio.cz.
4: No jo.

0: Tady jsem ještě nebyl.
1: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zdraví vás Tonda Bezrouk, posloucháte Country Radio a začínáme další hodinu, vlastně poslední dopolední nebo ranní ještě, můžeme říct, a v rámci této hodiny si řekneme zase nějaký tip, jak na dobrou náladu, samozřejmě teda myslím si i květinou by to šlo, protože navštívíme Kopidlnský kvítek, což je de facto výstava rostlin, květin, a setkávají se tam nejenom zahrádkáři a asi víte, že takovou typickou podzimní kytkou je jiřina. Pokud nevíte, tak o tom si povíme za chvíli víc. No a těším se na vaše příspěvky, jak se naladit na podzim, aby ta dobrá nálada zůstala ideálně až do března nebo až do jara. Píšete na 210, voláte na 210 323 333 a píšete SMSky na 720 00 11 11, takže hned se pustíme do dalších vašich tipů, názorů, zážitků a prožitků a k tomu pochopitelně muzika Malina Brothers a za chvíli taky Josef Zoch nebo Věra Martinová. Tak hezké ráno nebo dopoledne, záleží, jestli jste třeba ještě v posteli, je sobota, ačkoliv po 11, takže postel ještě může být.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No to jsem teda opravdu rád, že zazněla tato písnička o čokoládě, protože jak jsme mohli zapomenout a vynechat čokoládu, pokud se bavíme o tom, jak nejlépe překonat třeba takové dny, kdy nám není třikrát, kdy je tma, prší a je zkrátka tak podzimně, ale pozor, podzimně nepříjemně pro někoho, ačkoliv jsme se mnozí shodli na tom, že podzim je v skutku příjemným ročním obdobím. No jo, čokoláda prostě je dobrá a to proto, že aktivuje v mozku systémy odměny a přináší nám pocit potěšení, uspokojení, aktivuje právě ty mozkové okruhy odměny, které nám pomáhají prožívat potěšení a příjemné chvíle. Navíc je tam taky cukr a tuk a to je velice lákavá kombinace pro náš mozek. Zase to vyvolává pocit uspokojení a radosti. No a v neposlední řadě je potřeba říct, že čokoládu, já to tak mám určitě všichni z dětství, si často spojujeme s odměnou, s pohodou a s příjemnými chvílemi, takže i takto to může být taková psychická berlička, podpora, vzpruha. Sakra, ať se dívám doleva doprava, nemám tady žádnou čokoládu, tak zkusím ještě prohledat skříňky kolegů, jestli to tam třeba někdo nemá. A za chvíli teda se podíváme do Kopidlna, protože tam je moc hezká výstava květin, kytek. No a taky se těším ještě, už si tady rovnám vaše SMSky, tak se na ně taky podívám, na vaše názory a tipy.

0: Kátkem Country Rádia.
1: A jdeme za kytkama do Kopyrlna na oblíbenou výstavu rostlin, květin, ta je pro širokou veřejnost, ale taky pro zahrádkáře. Letos s pestrým, nově pestrým, doprovodným programem. No a vlastně taky ty kytky, že jo, přispívají k lepší náladě. To je jasná věc, že nás rozjasní. Tak na místě je Jana Tauchmanová, tak dobré ráno nebo dopoledne, záleží. Zdravím tě, Jano, ahoj.
2: Dobré ráno z areálu Střední zahradnické školy v Kopydlně, kde probíhá dnes kopydlenský kvítek, výstava pro veřejnost. Všude se podívám tady kolem, tak jsou tu kromě stánků prodeje různých aranžma, samozřejmě i krásně zbarvené listy, což je pohlazení po duši.
1: No právě, to se chci zeptat, jestli máš kolem sebe veselé tváře, protože samozřejmě ty kytky, myslím, člověka naladí.
2: Úplně máš pravdu, ale my se vrátíme k té prodejní výstavě, protože letos, když tady mluvíš o té zelení, tak je na téma zeleň symbol přírody, života, harmonie a naděje. To víc si přát?
1: No jo, to je pravda. Co víc si přát, hlavně na podzim, teda musíme říct. De facto je to taková malá flóra, ano?
2: Dalo by se říct, v našem zámeckém areálu, kde jsou ty jednotlivé místnosti zámku vyzdobeny na určité téma, zdobili to žáci se svými učiteli. Takže i tam je plno krásné přírody.
1: Ty jsi říkala kopydlnský kvítek, nějaký konkrétní bychom si měli představit kvítek?
2: Kvítku je tady plno kor na podzim, samozřejmě v těch aranžmá je plno kvítku a ještě bych lidi pozvala do naší sportovní haly, kde probíhá i takový kulturní program a tam je například hudební vystoupení, je tam módní přehlídka a samozřejmě i žáci v šatech krásně oblečení mají v rukou různé aranžmá.
1: No já za tebou slyším muziku, čili akce vlastně probíhá.
2: Bude dneska do 17 hodin. Samozřejmě, když už mluvíme o těch květinách, tak jiřina je květina, která se k podzimu úplně hodí. Právě v té sportovní hale je výstava jiřin a jsou tam třeba jiřiny, které jsou pokřtěny po našich významných osobnostech, které je sami o sobě také křtili, například Jiřina Petra Janů, Jiřina Pilárka, Troškovy Hoštice nebo Cecilka, což byla tedy osobnost z filmu Slunce, seno, jahody.
1: No jasně, taková ikona v podstatě. Dobře, no tak to je hezký. Takže Jiřinka by nám mohla vyloudit úsměv na tváři.
2: Ano, když vstoupíte do sportovní haly, tak hned po levé straně jsou ty Jiřinky.
1: Tak a po pravé straně Jana Tauchmanová, takže díky za pozvánku, Jano. Dneska do večera. Hezký den.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na dopravu krátce po 11:30 a je tady D10, 63. kilometr na trase Praha, Turnov, nehoda, průjezd opatrně, D1, exit 10, směr Praha, tady je ve Svodidlech osobní auto, opatrně v tomto úseku, a ještě D0, Pražský okruh, 7. kilometr ve směru Ruzině, ve směru D7, tady pozor, je neprůjezdný tunel kvůli nehodě nákladního a osobního auta. Pokračujeme na silnici 353 u Zhoře na Jihlavsku, tady je nehoda, dále na silnici 22 u Gdyně na Domažlicku, nehoda je taky v Brně ve Vídeňské ulici a na silnici 190 u Železné Rudy na Klatovsku. No a ještě přidám některé vlaky v Setín-Půchov, tady je to dlouhodobě výluka, Kadaň-Prunéřov, Kadaň-Předměstí, Merklín-Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dolní Karlovy Vary a Holubice, Sokolnice, Telnice. Tady je taky výluka, týká se osobních vlaků. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
2: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: Svítí na tvou lásku lepěno.
0: Pozvou vás do dávek.
4: Severní vítr je krutý.
0: Vrátí vás do mládí.
5: U stánku na levnou krásu postávají.
0: Přinesou lásku.
6: Mám vás strašně rád.
0: České písničky na Country Rádiu. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
7: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
9: Škoda lásky.
10: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
9: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
11: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No, tak pevně věřím a vlastně je to určitě tak, protože je to jasné, že od rána jsme si dali několik tipů, povídáme si o tom, jak přistupovat k podzimu a že je to vlastně moc hezké období. Chtěl jsem nějaké SMSky, ale teď má samozřejmě zase přednost živý telefon, živý posluchač, takže kdo se k nám dovolal do studia Country Rádio, dobrý den.
2: Takže dobrý den a ahoj Tondo.
1: Ano,
2: tady
1: ahoj.
2: Kašovic.
1: No Mirku, zdravím tě a už teda se těším, čím přispěješ do diskuze?
2: No, prosím tě, já ještě bych se ti chtěl připomenout, jsem ten, víš co, oprustí.
1: České Třebové, na to se nedá zapomenout, Mirku.
2: Na to se nedá zapomenout.
1: Takže já tě opravdu tě rád slyším. No hele, tam vlastně můžu jenom do toho skočit. Ty jsi říkal Česká Třebová, to bylo Vinobraní tenkrát a možná taky Burčák, Vinobraní, to zlepší náladu a tvůj tip je jaký? Jo.
2: Prosím tě, smíření. Já jsem ti psal zprávu, nevím, jestli jsi ji čet, protože přišli děti, viď, a tím prázem na hodinu mi přerušili poslouchání rádia, jo.
1: Ano, ano.
2: No, ale děti jsou děti, viď. No, a takže takový smíření, jo. Já když jsem ráno vyšel z baráčku, chodím si do dílny na kafíčko a na cigárko a pršelo, tak jsem se těšil, jak půjdu v pondělí na houbičky. Jo.
1: Tak já to poslouchám jako příběh, to se mi líbí a to přesně úplně stačí. Mít před sebou takového něco pozitivního, nějaký takový hezký plán, což zrovna ty houby, to je fajn, protože dlouho nerostly a teď je to dobrý, že jo?
2: Tak teď to bude dobrý. Pár houbiček našel,
1: ano.
2: Teda já tam jezdím na tříkolce, protože už mi elektrický, protože už mi nesloužejí nohy, jo.
1: Ano, v pořádku.
2: A jestli teďko řekneš, komu můžeš zahrát písničku.
1: Řeknu, bude Karel Zich.
2: Tak, a to je teda suprovka. Tak pro moji zlatou bábinku Inku, která už má se mnou svatořáz nad hlavou, protože ne, že bych byl nějaký protivnej nebo tak, ale přišly na mě nemoce ke stáří a všecko dokáže obstarat. Jo? Ale to není hezký, takže na to zapomenem. A
1: vrátíme se ke smíření, Mirku. Smíření, sklidnění a tak sklidnění. V tomto duchu bychom se mohli rozloučit. Je to tak?
2: Tak a užívat si přírody.
1: Dobře. Jasně, houbám jo, zdar.
2: Měj se krásně a těším se, kdybych tě ještě někdy viděl.
1: Budu rád, taky Karel Zich už je tady, ahoj.
2: Ahoj.

0: se podívá, řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Skvělej Vaby Daněk na Country Rádiu. No a vy jste byli taky skvělí, musím říct opravdu jako vždycky. Díky vám všem, kteří jste se zapojili do tady té naší diskuze. Hned v tom můžete pokračovat. Odpoledne tady bude kolega Petr Bohuslav. No a já se těším zítra odpoledne, takže hezkou sobotu. S Country Rádiem vám přeje Tonda Bezrouk a opravdu se těším, že zítra budeme pokračovat tady v tom tématu na té podzimní notě a vlně. No a teď trošku ovšem na mexickou notu a vlnu, protože nás čeká siesta a ta je tento víkend jasná, polední siesta na mexické hranici, tak se těšte na takové trochu i westernové hity samozřejmě, takže to bude už za pár minut a do pravého poledne ještě Robert Křesťan a Poutníci, takže ať se vám hezky poslouchá.

0: Country počasí.
1: No a ještě, aby byl dopolední program kompletní, tak je tady počasí před 12. hodinou. Prší, to je jasné, převážně zataženo na většině území s deštěm dneska nebo přeháňkami. Odpoledne později a večer budou srážky od severozápadu a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Dnešní teploty 11 až 16, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách kolem 7 stupňů. Foukat bude dneska jenom mírný jihozápadní vítr. Naprší do 10 mm a v severní polovině území ojediněle do 15 mm.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Cestovní kanceláře už prodávají dovolené na příští léto. Takzvané first minute zájezdy se snaží přilákat zájemce slevami. Za hranice cestujeme čím dál víc. Oproti době před covidem vzrostl počet o víc než milion. Roste ale bohužel také cena leteckého paliva, což může ovlivnit ceny zájezdů. Evropa se pustila do sčítání mravenišť. Vědci chtějí zjistit, proč někde mravenců ubývá a jinde se jim daří. Žádají také o pomoc veřejnost. Prostřednictvím aplikace Mraveniště můžeme vyfotit a informace odeslat do Francie, kde je rozstřídí umělá inteligence. I na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Facebookové skupiny jsou plné snímků. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
2: Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici. Kapira.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici. Country.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na třeba jiné aktivity. Jednu veselou novinku nám přichází z Mladé Boleslavy oznámit Luboš Dvořák.
2: Čapý příběh na komíně MB pivovaru vedle zimního stadionu Mladé Boleslavy má za sebou první kapitolu. Čapý pár Laurinka a Klement úspěšně vyvedl 2 mláďata. Obě už hnízdo opustila a vydala se na svou první cestu. Po několika měsících je tak na komíně nezvyklé ticho, tedy alespoň do příštího jara, kdy se čápy mohou znovu vrátit. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Kroměříži mají novou brožuru. K čemu je dobrá, to zjistil náš kolega Savana.
3: Město Kroměříž vydalo brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Jejímž cílem je podpořit občany při řešení složitých životních situací. Obyvatelé v ní najdou informace o tom, na koho se obrátit v případě akutních i dlouhodobých problémů, nebo kam zatelefonovat, když se stane v domě nějaká porucha. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné odpoledne, přátelé, máme 13 hodin a 8 minut. Máte ještě 52 minut na to, abyste si odvolili, abyste splnili svou povinnost anebo jenom chuť něco změnit ve svém okolí. A pokud vysíláme v Country Rádiu a vy nás právě posloucháte, tak já se pokusím, abyste to dnes odpoledne neměnili, abyste zůstali o svých zvyků a případně si zpestřili víkend a podzim poslechem krásných písniček. Tady je Petr Bohuslav a máme dnešní povídání o tom, jak si zpestřujete podzim, jak zvládáte podzimní náladu, a pokud máte nějaké tipy, tak pište na naši SMS bránu 720 00 11 11. Já to zprostředkuju našim posluchačům a případně můžete psát taky na e-mail studio@countryradio.cz. Pokud si přejete písničku na přání, i to jde, přát písničku si můžete. Mezi 17. a 19. dnes v podvečer vysíláme písničky na přání přímo dvouhodinové jako každou sobotu. A svátek má dnes Marína.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dovolal se nám Milan Rybář z Bučova.
2: Ahoj, Mužova.
1: Z Mužova, no. Dobře. Milane, no. Kde no. To tam vlastně je? U jaký řeky seš, když jsi rybář? Nebo u nějakého velkého rybníku?
2: No je to je vlastně, jak je autokem Merkur, tak já jsem naproti přes vodu.
1: Dobře, tak děkuji, to jsme teda moc si mi pomohl.
2: Akvalin Moravia, já jdu přes vodu. Jo?
1: Přes vodu, dobře.
2: A
1: Milane, jak ty prožíváš takhle podzimní náladu, jak to já, přežíváš?
2: Jak to přežívám, tak když jdu do lesa, kde se stále trep a tohle, toto, když jdu na gample do lesa, ani nenadu. To se mi ještě nestalo, buď nějakou holubíku, já nevím, jako cokoliv, tak nikdy se z lesa nepřišel prázdnu.
1: Ano. Jo?
2: A teď že se věnujte rybaření už já nejmel dlouho, jo, takže já relaxuju u vody.
1: Relaxuješ.
2: Já nabím tady baterky,
1: ano.
2: Jo, a to já jsem tady každý víkend, jo. A prostě, když ta ryba nejde, jo, tak já prostě sedím u té vody, čučím na ty pruty, jestli se to vojíba, jestli tam zade není toto, ale to je ta, pro mě takový relax, jo, i ten podzim, já jsem tady až do posledního prosinca.
1: Hezky, tak to je pěkný, no. Takže objeví se první let, jo, a teprve pak jdeš domů.
2: No, pak jdu domů. No, až jezero zamrzne, pak se zbalím a řekl, no až na jaře, až to zamrzne a to si píše, jo, že to tady každý týden kontrolovat vodu.
1: Dobře.
2: To rozmrzá, jak je měkké tvrdé leta tohle, no. Mm-hmm.
1: Dobře, Milane, já děkuju za tip dobíjení baterek u vody s prutem v ruce. Tak vidíš, to by si energetickým společnostem měl doporučit, aby dobíjeli baterky takhle.
2: S prutem v ruce ne, protože to by se moc dlouho nařel, jo, to já mám na to surány, mám tam připoždeň a pípaky a tohle, takže mi to dá informaci, co je jak tohle, víš, takže...
1: Dobře. Děkuju, no, Milane, nějakou písničku si přej, prosím tě, to byl krásný příběh, jakou, nějakou rybářskou?
2: No, pro rybáře nějakou od kamenu tu zlatou fištu.
1: Dobře, jasně, zlatá ryba. Dobře, dáme. No. Zlatou rybku dáme od Kamelotu. Měj se hezky, Milane. Zdravíme tě na Moravu.
2: Ahoj. Ahoj, čau.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na dopravní nehody, tak hned ta první je ta, kolem které jsem přijel, když jsem projížděl kolem začátku D6 směrem z Prahy. Když budete vyrážet, tak na úplném začátku D6 je auto ve svodidlech, je tam zúžená vozovka do jednoho pruhu, tak dávejte pozor, je to v zatáčce, tak ať vám to také neuklouzne. Na D2 mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Bratislavu překáží na vozovce havárie osobního vozidla, na místě zasahují záchranné složky, tak dávejte pozor a vyhněte se. Další nehoda je u obce Koruna v okrese Chrudim na 34. Dvě osobní vozidla se u Krouny srazily, na dvě vozidla se srazila u Agro Žamberg na křižovatce s 34. A teď se podívám ještě na další nehodu, na 11. na 289. kilometru na trase Opava Český Těšín v Ostravě se srazil autobus a osobní vozidlo, na místo jedou záchranné složky a policie České republiky. Na další křižovatce na D5 na exitu 62 je nehoda. Je to na sjezdu přes nehodovou centrálu. Jsme se dozvěděli, že na exitu 62 je nehoda, je to u bývalého letiště na 62, tak pozor. No a na silnici 13. Ostrova v okrese Karlovy Vary je osobní vozidlo ve svodidlech, opět to klouzalo. Je to zase na sjezdu na takové komplikované křižovatce na 221 a 13. u Ostrova v okrese Karlovy Vary. Šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
0: Country Radio. Pustí housle,
2: zaskejí brou. Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhli vstát.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
4: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
2: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme si zpestřit podzimní dny, zpestřujeme si je povídáním o podzimních dnech u nás v Country Rádiu celý víkend a já jsem se teď dovolal do sanatorií Klimkovice, paní magistře Lucii Špačkové. Dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den, vás i vaše posluchače.
1: My vás také zdravíme do Klimkovic, vy tam teď pořádáte takovou velmi silnou akci, nebo bude to silný příběh, silné setkání, můžete nám o tom říct víc, aby jsme si mohli zpestřit víkend a případně určitě podzim?
2: Určitě máme jednoho takového, je to příběh silného přátelství dvou mužů, kteří se potkali kdysi dávno na vojně a byli to vojáci a jeden z nich bohužel před časem utrpěl těžké brutální napadení a ten jeho druhý kamarád mu zůstal věrný a podporuje ho pořád při tom jeho nešťastném osudu a začal ho podporovat, takže se mu svými vlastními sportovními výkony skládá na jeho rehabilitace, aby zase mohl chodit a mluvit. A jezdí pro něj velké vzdálenosti a nabaluje na sebe další lidi. A tenhle ten člověk, který mu pomáhá, se jmenuje Ondřej Sankot, pomáhá se mu Ondřej Sejbel a pomáhá se mu kamarádovi Kájovi Sankotovi. A zrovna je Karel u nás v sanatoriích na intenzivní 3-týdenní rehabilitaci, na kterou mu mimochodem právě Ondřej v létě vyšlapal díky svým sportovním výkonům peníze a slíbil mu, že se za ním do těch sanatorií přijde podívat. A ten den D právě nastal. Ondra zítra nasedá na kolo a vyráží v 5 hodin ráno za námi do Klimkovic a měl by dojet v pondělí po obědě a bude tam na něj čekat samozřejmě Kája, jeho maminka a také další lidé.
1: Ono to není úplně krátká vzdálenost, pojede 235 kilometrů dlouhou cestu a ještě na těle bude mít jakési nápisy, co to poveze?
2: No, Ondřej je člověk, který kolem sebe opravdu nabaluje lidi, kteří se rozhodnou právě lidem s nějakým handicapem pomoct. A protože právě Kájovi už na jeho rehabilitace našetřil, tak my v Klimkovicích máme takový projekt, který se jmenuje Strom přání. A tam ti lidé, kteří potřebují finance na svou rehabilitaci, další oslovují. No a Ondra se rozhodl, že tentokrát poveze na rukou jména těch dárců, kteří se rozhodnou do Klimkovic jet s ním a přispět tentokrát ne na Káju, ale na Johanu, která je na vozíčku a právě taky díky rehabilitacím u nás v Klimkovicích se po 20 letech postavila na vlastní nohy a aby si tu samostatnost udržela, tak potřebuje další cvičení a další rehabilitaci a právě na to jí Ondra chce přispět. Takže on za každý svůj našlapaný kilometr pošle 10 korun a na tělo si napíše, ať už na ruce, na nohy, zkrátka kde bude mít místo, tak si napíše jména těch, kteří se rozhodnou přispět i Johance a poveze je celou dobu až do Klimkovy.
1: Nádherné, silné příběhy. Tak vidíte, jízda na kole, pokud se vypravíte, tak v dešti, v horku, jakkoliv může vydělávat peníze. O tom všem nám řekla tisková mluvčí sanatorií Klimkovice, paní magistra Lucie Špačková. Lucie, já vám moc krát děkuju za tyhle silné příběhy a pozdravujte jak Karla, tak Ondřeje a i Johanku. Mějte se moc hezky, zdravíme do Klimkovic.
2: Určitě, děkujeme, mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr povane rychlostí 10 až 21 km za hodinu. Bude večer opět slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolí pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Za chvíličku Roman Horký a Kameloti, Zaprášené diamanty. Náš posluchač Milan si přál písničku pro rybáře, ta byla, to byly taky Kameloti. Potom Karel Plíhal, Willie Nelson, pak náš pokec, víkendový pokec, jak si zpestřujete podzim, jak si zpestřujete říjen a co plánujete na listopad, tak to všechno nám můžete psát na naši SMS bránu 720 00 11 11 nebo e-mail studio@antrinadio.cz nebo si můžete také přát písničky na večerní písničky na přání. To je na vás. Dnes večer budou dvouhodinové. Tak teď už Kameloti s Romanem Horkým. Zaprášené diamanty na Country Rádiu. Teď 10 minut po 14. hodině.
1: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady.

0: U telefonu je Jarka a chce nám říct, jak si zpestřuje podzimní dny. Tak Jarko, odkud voláte?
1: Od Kolína.
0: Zdravím vás.
1: Jinak já si je nijak nespestřuju, já se prostě té náladě nepoddám. To znamená, že jsem optimista, byť venku prší, což je ideální pro přírodu, ale nedám si vzít dobrou náladu.
0: Ale je to vlastně dobře, že prší, že jo?
1: Ano. Jednoznačně, protože mám trošičku, bych řekla, zelené prsty, takže
0: ano.
1: Tím pádem déšť jedině kvituju.
0: Zelené prsty, to je krásně vyřčeno, to jste řekla moc hezky. Zelené prsty, takže vy jste ta pěstitelka, co si vypěstuje úplně všechno, včetně švestkových knedlíků, jo?
1: No, ty jsem měla včera covidu.
0: Tak jo.
1: Mákem vynikající.
0: Dobře, takže nepoddávat se náladě, jo, nepoddávat se tomu, být optimista. Ano. No, já bych to viděl, máte nějaký vonavý čaj třeba na dnešek?
1: Dělám si ovocný čaj.
0: Jo, dobře.
1: Zatím nemám žádný spěch. Ten přijde na řadu až v listopadu, ten listopad je takový potom trošičku už horší, co se týká délky dne.
0: Já jsem vás chtěl navést k tomu, že se u čaje dobře poslouchá country rádio. Tak se mějte hezky u Kolína.
1: Je to moje téma od rána až do večera do 20 hodin pomalu. Takže jsem vaše oddaná posluchačka.
0: Mějte se moc krásně, zdravíme do Kolína, nebo ke Kolínu, a ještě si můžete přát krásnou písničku takovou, která by vám zpestřila podzim.
1: Hospoda
0: u Davida.
1: Tateru.
0: Jo, Tateru, dobře, tak dáme hospodu u Tateru. Tak jo, tak se mějte moc krásně a zdravíme ke Kolínu. Naslyšenou.
1: Děkuji, já vám přeji taky hezký den a hezké vysílání a zatím naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pozor na okruhu kolem Prahy, na úseku mezi Barrandovem a nájezdem od D5 je zúžený úsek a v tomto zúženém úseku v obou směrech jsou problematické kolony, to znamená, že chvílemi jsou i uzavírány tunely na okruhu, tak opatrně a počítejte se zdržením. Na silnici 261 u Hoštky v okrese Litoměřice je dopravní nehoda, havárie osobního vozidla u Hoštky, u Střelnice, tak opatrně na 261. Na D1 na výjezdu z hlavního města je havárie osobního vozidla do Svodidel, je to u Průhonic. Další nehoda je na Strakonické v Českých Budějovicích, dvě osobní vozidla se srazila u Unihoby. Další nehoda je na 217 v Podhradí v okrese Cheb. Havárie osobního vozidla, na místo jedou záchranné složky, je to kousek od tratě, ale ne na přejezdu, takže osobní vozidlo je zřejmě mimo vozovku a bude se vyprošťovat. A na 15 v Třebívlicích v okrese Litoměřice je havárie osobního vozidla bez zranění, ale policie je na místě, tak už reguluje dopravu. Přátelé, opatrně, prší, klouže to a zřejmě to někteří z nás nedávají a nezvládají. Už je hodně vozidel ve Svodidlech, a to třeba i na D2 směrem na Bratislavu za Brnem. Tak opatrně dávejte pozor na sebe i na ty druhé.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Pojďte a vyslechněte příběhy z dob dávno minulých.
3: Stalo se to dávno, už je to roku pár.
2: Kdy hrdinové byli ještě hrdiny.

0: přešel strach
1: a rameno zákona svou váhu.
2: Moji svobodu vzal šerif John Stone.
1: Country Radio. Příběhy z časů, kdy to ještě stálo za to.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Nádherný duet, přátelé, Kim Carnesová a Kenny Rogers na Country Rádiu dospívali teď 40 minut po 14. hodině. No a za chviličku další bard, další klasik našeho žánru, ať už posloucháte folkové, trampské nebo country písně, určitě je vám známý Tomáš Linka. Tomáš Linka, několikrát jsme se potkali během letošní sezóny, ať už na jaře nebo v létě, dokonce i v zimě jsme se potkali na jednom country bále. Úžasně mu to zpívá. Tak Tomáši, hodně zdraví do další práce.

oči se neohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

0: by otevíral klíč ke štěstí svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Tak co nám píšete na víkendový pokec, jak si zpestřujete podzimní nečas nebo dny, kdy prší a je třeba chladno, tak ještě včera bylo poměrně teplo, teď se ochladilo a prší zase ten déšť. Jak říkala naše posluchačka Jirka, ten déšť je skvělý, protože přátelé, on jsou teplý, zase porostou houby, nádhera. Krásný den, ani horko nebo zima, vaše Country Rádio hraje prima, moc děkujem. Ahoj, Marie z Valašska. Maruško, děkujeme, zdravíme na Valašsko. Tak Maruška si asi nemusí zpestřovat podzimní den, tato má krásné na Valašsku. No, máme také vyřídit pozdravy od kašovického Mirka, tak Mirku, zdravíme tě, zdravíme autobusa Mirka, Mirek z Kašovic, Mirek Mlíko, tak doufám, že jsi zdrav a posloucháš v klidu a v pohodě. Ahoj Petře, jsem tvor, který bere život tak, jak přichází, nelámu si hlavu tím, co se nedá ovlivnit, viz počasí a jen mi trochu vadí studený vítr, déšť a bláto, no trošku vadí, no tak to je dobrý. Každá doba má své kouzlo, píše Iva, děkujeme Ivo. No pak je tady několik různých typů na písničky, no a ještě je tady od posluchače Zdeňka, že sedí u řeky Střely a čeká na výsledky voleb. Ten klid a krásná příroda je relax. No tak na výsledky asi čekáme všichni, zvláště pokud jste si zvolili své miláčky ve vašem okolí, lidi, kterým důvěřujete a od kterých chcete, aby vylepšovali vaše obce, města, vesnice, tak pokud jste zvolili správně, tak to určitě dobře dopadne. V klidu a v pohodě tady na Country Rádiu si na to budeme hrát, ať už sedíte u řeky Střely, jako náš posluchač Zdeněk nebo někde jinde, buďte v klidu a v pohodě, ono to nějak nakonec dopadne, vždycky to nějak dopadlo. No, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, tak to je píseň, která teď momentálně zazní na Country Rádiu. No pak předpověď počasí a ještě nějakou píseň stihnem, tak něco vyberu.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v tisíci metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v tisíci metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr, povane rychlostí 10 až 21 km.

0: Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Nádherná píseň, Buck Owens na Country Rádiu. Za chviličku ovšem hvězda současnosti, mladá písničkářka Eliška Kotlínová s jejím asi největším hitem v našem vysílání Domovská země, to za chviličku. Potom Petra Černocká jako Jedou vozy, krásná písnička, country. No a Petr Spálený to všem, to jsem říkat asi neměl. A víkendový pokec, povídáme si o tom, jak prožívat nejenom víkend, ale celý podzim, jak ho prožít v klidu, v pohodě, jak si zpestřit podzimní dny, tak už jsme tady měli rybáře, houbaře, měli jsme tady dámu, která prostě všechno bere s nadhledem a s humorem, tak případně dejte vědět, jak prožíváte a jak si zpestřujete podzimní dny právě vy. Dejte nám vědět, na Country Rádiu jsme na telefonním čísle 720 00 11 11, ale tam se píšou SMSky, takže SMS brána 720 00 11 11 nebo e-mail studio@countryradio.cz. Příjemný poslech, teď 5 minut po 15. hodině, přeje Petr Bohuslav.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. U telefonu Luboš Javůrek. Ahoj Lubošku.
1: Ahoj, zdravím Country Rádio.
0: Zdravím tě na Moravu. Jak si zpestřujete na Moravě podzimní dny, prosím tě Luboši? Ty jsi měl i narozeniny, tak co, máš pestrý podzim?
1: Velmi pestrý, protože dělám nové CDčko, spíš jako mám věci ještě, které se nevešly na různé CDčky, jako desky. Takže mám jako prostě ve studiu rozdělaný spoustu práce a prostě pěkných věcí, co tam byly, které jako prostě bude to taková všeho chuť. Písníček, no. Narozeniny jako obvykle, sili se muzikanti, polili jsme jazyk, zahrálo se, škoda, jako zvláštně bylo to skvělý, bylo to výborný.
0: Výborně.
1: Povedlo, domácí klobásky.
0: Několikrát jsem byl u toho přítomen. A musím ti říct, že jsem tentokrát tedy velmi, velmi litoval, ale nedalo se nic dělat. V každém případě děkujeme za pozvání a hlavně se těšíme na tu novou desku. Tak měl jsi něco v šuplíku, jo?
1: No, tak jako něco novýho a něco ze šuplíku, protože jsem ještě měl spoustu věcí nahraných, které říkáme, jako je potřeba jenom dodělat. Prostě budou tam různý zpěvačky.
0: Aha.
1: A tak jako, takže to je takový, bude to takový pestej. To si potom uděláme určitě potom nějaký pokec.
0: Já se na to těším, protože vy máte vždycky odvahu vydat i nějaký takový písničky, který třeba bych já tu odvahu vydat neměl, jo, na CDčku. Já mám obrovský úspěch z písní Hlavička do trojúhelníku. A když řeknu, víte, já znám dokonce tu kapelu, která to nahrála, Bokomaru, a oni to nahráli na desku, tak to lidi žasnou. Úžasný.
1: Tak to pust Hlavičku do trojúhelníku. Já to zkusím,
0: buď to koupím Afriku, nebo něco takového si tam za chviličku dáme. Tak mi řekni nějakou, dej mi ještě nějaký tip od vás z Moravy, jak si zpestřit podzim, prosím tě, jak přežít podzim.
1: No, víš, to je největší tragédie, že prostě nám tady jako prostě nerostou vůbec houby. My jsme teda i s Vlastou Redlem jsme vášniví houbaři, jo, a prostě teďko jsme říkali, že zajedeme někde dál. Jo, prostě, protože jako mi to chybí. I když jsem teďkom byl, vlastně jsem nazbírala klousky, tak jako moje přítelkyně udělala, včera jsme si je opekli a dneska jsme měli
0: To nevadí.
1: Tak jsme dělali gulášek, no bylo to příjemný. Jako,
0: takže. No takže houbaření, no Vlastík jezdí až na Slovensko, já vím, vy jste vášniví houbaři oba dva, navíc to máte k sobě kousek. Ale no, budete muset do Čech. tady rostou. Tak zdravíme na Moravu, držíme palce, aby začaly růst houby. Posíláme vám tam trošku závlahy, jo, protože tady nám prší.
1: No, to je potřeba, tady nic, tady je sucho.
0: Dobře.
1: Tady se pravčí od tenisek.
0: Mějte se hezky, tak to byl Luboš Javůrek z Bokomary a teď si pustíme nějakou bokomaří píseň. Ahoj Lubošku a ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. Ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.
2: Já byl vysazený na zvláštní typy,

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

srdce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: vnitř jdu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Podíváme se na dopravní nehody, jak to momentálně vypadá na silnicích, přátelé. Tak už tady mám dopravní nehodu na Praze 8, podíváme se, kde to tam je. Na Praze 8 v ulici Vosmíkových dvě osobní vozidla, kousek od Bulovky komplikují dopravu, je to v té komplikované změti silnic a ulic, takže v ulici Vosmíkových kousek od Bulovky dávejte pozor. V ulici Zahradní ve Friedlandu v okrese Liberec pozor, havárie cyklisty, záchranné složky jedou na místo, takže ve Friedlandu kousek od křížové cesty u Lidlu, dávejte pozor, je tam dopravní nehoda cyklisty. Na D10 na 11. kilometru ve směru na Turnov za Prahou na mostu přes Labe je dopravní nehoda ve směru Turnov. Nehoda je taky na silnici 300 u Miletína v okrese Jičín. Osobní vozidlo je ve svodidlech, policie je na místě a řeší dopravu. Zase kousek od mostu, ale klouže to, takže vozidlo ve svodidlech na 14. u Trutnova, dvě osobní vozidla, záchranné složky jedou na místo. Je to v Dolní Staré Město u Penny Marketu a Krkonošské, tak na silnici 14 u Trutnova. No a 13. u Ohniče v okrese Teplice hlásí také dopravní nehodu. Je to nehoda dodávky s přívěsem, na místo jede policie a kousek od Pňoviček, je to na 13. komplikovaná a komplikace v dopravě. Šťastnou cestu a dávejte pozor na sebe, ale taky na ty druhé.
3: Country Radio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhli vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
7: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country rádiu s Kačkou a Vláďou.
8: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
7: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
9: Ponte!
7: Ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
8: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
7: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
8: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
7: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu, tak měli jsme tady i pozdrav z Moravy, zdravíme tady na Moravu, posíláme vám tam, jak jsem říkal, trošku té vláhy, aby vám tam rostly houby. Ahoj, doma sedíme, brčka balíme a z country čadíme statkáři. Tak ježíš Maria, brčko si dáme, tak jo, dobře, můžeme si dát i tuhle tu píseň. Máme tady i MMSky, které nám posíláte, prosím vás, na naši SMS bránu nám neposílejte žádné obrázky. To nebude fungovat. Pak je tady několik přání o různé písničky, které by vám měly zpestřit podzim. Tak děkujeme za tipy, děkujeme za krásné tipy různých písní. No a podívám se do studia Country Rádia, kde si přejete také písničky na přání. Písničky na přání budeme vysílat dnes po 17. hodině, jako pravidelně každý den mezi 17. a 18. A protože máme sobotu, tak to bude až do 19. hodiny. Takže i dnes můžete objednávat na www.countryradio.cz v sekci Chci zahrát písničku, tam vyplníte formulář a dnes vám zahrajeme. Pokud to budou významné narozeniny nebo jiné jubileum, tak máte daleko větší šanci než všichni ostatní. No a pokud to nestihnete e-mailem, tak můžete na SMS bránu 720 00 11 11. Někdo se dovolal? Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Ahoj Peťo, tady Mirek z Kašovic.
1: A je, já bych... Mirku, tak to už jsme to přání četli, zdravím tě, hodně no, zdraví bych, přeju.
2: Ale já no? bych chtěl takové pečivem jiný telefon a počkej a pak soukromně, jo.
1: Ježíš, dobře, počkej, tak to nepůjde soukromně. Tak to asi nepůjde úplně přes Country Radio soukromně. Mirek z Kašovic, zdravíme ho, ten si vždycky přeje krásnou písničku o konečný. No já tady mám nový rovnák a Rostu Fischera, Western kolem nás, krásná písnička, která zazní právě teď na Country Radio pro vás. Příjemný podzim.

Do konce této hodiny ještě dvě písně Valdemar Matuška a Rangers. Vy můžete i nadále psát své nápady nebo náměty, jak si zpestřit podzim. Podzimní dny, ať už jsou říjnové nebo nás čekají ty listopadové, záleží na vás, jak si je zpestříte. Vy, kteří jste poblíž Jablonce a Liberce, tak můžete 15. října přijít na koncert Asonance. Asonance slaví 50 let, tak pokud chcete společně s námi, s kapelou, která je 50 let na scéně, oslavit tohleto krásné kulaté výročí a poslechnout si písničky z 11 řadových alb a vzpomínky a některé novinky, tak přijďte 15. října v Eurocentru Jablonci. Ostatně odkaz najdete na www.asonance.cz. To je tedy pro vás, kteří si chcete zpestřit podzim nějakým koncertem. Můžete si zajít i na další koncerty, najdete všecko na našich stránkách, na stránkách Country Rádia www.countryradio.cz. Tam jsou pozvánky nebo kultura a pozvánky na kulturní akce, které slyšíte během dne v našem vysílání, jsou tam také zveřejněny. Teď ovšem Valdemar Matuška, ten už nám nezahraje, nezaspívá, ale na KTO si přeci jenom zajít ještě můžete. KTO a jejich koncerty pořádá náš kolega Kuba, tak nezapomeňte poslouchat třeba jeho úterní pořady.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v tisíci metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 v tisíci metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr povane rychlostí 10 až 21 km za hodinu. Bude večer opět slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno. Namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
4: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
4: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. DAB

Tak přátelé, dnes 10. října, svátek má Marína, jinak v Brně se dnes tancuje swing, tak pokud půjdete na swingové tancování do Brna, tak si možná můžete udělat malou změnu i při poslechu Country Rádia v dnešním albu týdne. Uděláme prý malou změnu, tady píše Milan Schmidt, od folku a country uteče ke swingu, který je nakonec součástí trampské muziky. Půjdete za mistrem swingu Ondřejem Havelkou a Melody Makers a jeho album Swing nylonového věku. Tak dnes v albu týdne s Milanem Schmidtem, krásné album a doufám, že si užijete i toto. Srdcem v country, tedy vždy druhé pondělí v měsíci od 19 hodin, premiéra a čtvrté pondělí ve stejném času repríza, tak 12. října bude hostem pořadu Pavel Kopřiva, nebo je hostem pořadu Pavel Kopřiva. Kdo nevíte, tak pořádá Country Fontánu v Brně a také je to kapelník a manažer kapely Folk Team a vydali novou desku. A protože Pavel nerad opouští hranice svého milovaného Brna, vyspovídá ho pro pořad Milana Schmidta brněnský kolega Martin Kudlička. Takže Pavel Kopřiva s Martinem Kudličkou v 19 hodin v srdcem v country 12. října. No a 15. října budou hosty dopolední kávy zástupci kapely Katie. Natočili nové album a tak ho dovezou a řeknou, o čem je, a pustíte si ho. Tolik pořady Milana Schmidta, teď nové struny, špatnej flek, potom Jindra Šťálavský, nové schovanky a další, tak příjemný poslech Country Rádia takhle v sobotu odpoledne po 16. hodině.

Čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Mého dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Děkujeme za vaše tipy. Tak houbaři jste se chytli, tak píšete, kde všude jsou huby. Helejte, já to nebudu zveřejňovat, protože to by tam na vás už žádný nezbyly. Tak jo, tak díky za vaše tipy. Já si to tady píšu do deníčku, už vím, kam na ně, ale já stejně vím, že vy máte určitě nějaký svoje místečka a mě jste to psali jen tak, abych se šel projít po lese. Ostatně já chodím na takový ty noční houby, jo? Ve 4 hodiny jdu na houby, takže sbírám už jenom to, co jste mi tam nechali vždycky ráno. Tak přátelé houbaři, zdravíme vás, také zdravíme rybáře, ty zase reagují na Milana, který se ozval krátce popolední. Rybáři sedí u vody a zpestřujou si podzim právě různými lovy. Výlovů letos nebude tolik, jako jsme byli zvyklí, ale nebojte, nějaký ryby budou. Ostatně vždycky na Vánoce nějaká ta ryba je a když není ryba, tak ale ta nejlepší ryba je vepřový, co si budem povídat, jo? Takže Pavel Bobek, Drž se zpátky chlapče můj, potom Karlín Kartrová, Petr Kocman a informace o dopravě. Pokud nějaké máte, tak volejte na naše číslo 210 323 333. Písničky na přání objednávejte ovšem písemně. Už za pár desítek minut začneme písničky na přání, dnes budou 2 hodinové, tak držím palce, aby zrovna na tu vaší vyšlo.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pozor, pozor, osobní vozidlo srazilo cyklistu na silnici u Podbořan v okrese Louny, takže před Podbořany dávejte pozor, na hlavní silnici směrem k Podbořanům je srážka s cyklistou, je to na křižovatce silnice 22113 a 22112, takže na té křižovatce, kde se rozdvojuje tahle ta silnice, dávejte pozor. No a ještě tady mám další dopravní nehody, tak pozor, u Moravských Budějovic je dopravní nehoda dvou osobních vozidel se zraněním na Pražské ulici v Moravských Budějovicích v okrese Třebíč. Tak opatrně, no a v Bílovci v Novém Jičíně je opět dopravní nehoda osobního vozidla a cyklisty, na místo jedou záchranné složky. V Bílovci v okrese Nový Jičín osobní vozidlo a cyklista na silnici 647. Tak opatrně, nehoda je také na Praze 8, na území hlavního města Prahy, havárie osobního vozidla do svodidel, je to v Ďáblicích, kousek od obchodního centra Letňany, je to v takovém tom hadu a zamotaném nájezdu a sjezdu na silnici číslo 8, takže pozor, na silnici první třídy osobní vozidlo je ve svodidlech na Praze 8. No a teď ještě zpátky na dopravní nehodu na D5 ve směru na Plzeň, na výjezdu z Prahy je dopravní nehoda ve směru na Plzeň, je havárie osobního vozidla do svodidel, na místo jedou záchranné složky a opět je to díky smyku a díky smyku na mokré vozovce. Jak nám dlouho nepršelo, tak nějak nejsme zvyklí, že to klouže, přátelé. Opatrně.
0: Country Radio. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my. Me gotta go, pull the P-Roll down the bio. Taky Michala Tučného.

0: mám, víc nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.

dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Pokud máte nějaký tip, jak si zpestřit podzimní dny, jak si zpestřit říjen nebo listopad, dejte nám vědět. Ostatně mám pro vás tip i já, najdete odrážku Kultura, odkaz Kultura na stránkách www.countryradio.cz a tam je třeba, že dnes v Balbínce hraje kapela Poslední šance Míry Ošance, vřele doporučuju. Mirek Ošanec, také moderátor, navíc kamarád, takže nejenom jeho písničky, ale také převzaté písničky navíc. Z částí kapely Mrakoplaž, se kterou se můžete setkat i v našem vysílání. No navíc dnes 10. října v 19 hodin v Kloboukách u Brna hraje Vojta Kyďák Tomáško, má tam recitál v 19 hodin. Také dnes Zlaté šedesátky hrají na Dobřanském posvícení, takže v Dobřanech už hráli. Country večer je od 17. hodiny ve Smilovické hospodě, ve Smilovicích v Loučeni. Máte rádi poctivou country muziku, tak se tam přijďte podívat s kapelou Darebáci do Smilovické hospody na country zábavu. Folk tým v Zelenáčově šopě právě zítra v neděli 11. října v 19 hodin. Folk tým vydal desku Na konci světa, zazní osvědčené hity, ale i nové písně právě z nového alba. A navíc Zelenáčova šopa, to je takové zvláštní místo, to má úžasnou atmosféru. No a v pondělí 12. října budou Schovanky na Barče, tak se můžete vypravit na Schovanky, nechám to na vás, cože si vyberete, jak si zpestříte podzim. Ale pokud máte nějaké jiné typy, jak si zpestřit podzim, můžete psát na SMS bránu 720 00 11 11. Dejte nám třeba informaci, jak prožíváte a jak přežíváte podzimní sychravé dny vy, i když zaplať pánbů za déšť, jo, co by za to na Moravě dali. Zdravíme na Moravu a posíláme tam pár kapek, jo? Tady nám prší poměrně vydatně. Tak šťastnou cestu, pokud někam cestujete, za chviličku bude už 17. hodina písničky na přání a pak zase dopravní informace, tak případně nějaké dejte vědět.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu pokračuje, přátelé. Pokud máte nějaké tipy, jak si zpestřit víkend, tak můžete psát. Vy nám posíláte krásné tipy na to, jaké máme zahrát písničky v našich písničkách na přání, které jsou dnes dvouhodinové, pro paní Ivu Havlíčkovou a další, takže děkujeme za tipy. Moje milá má hlavičku do trojúhelníčku, ze zadu vypadá dobře. Kdo ji prosím zpívá? Nestihl jsem zaregistrovat, děkuje Ježek. Ježku, tu písničku zpívá Bokomara, mluvili jsme s Lubošem Javůrkem, já jsem se právě smál tomu, když jsem říkal, že považuji za velkou odvahu tuhle tu písničku nahrát na desku. On zase prý považuje za velkou odvahu ji zahrát v rádiu. Jak to tady čtu, tak Ježkovi se ta píseň líbila. Hlavička do trojúhelníku, ano, Bokomara. A slyšeli jsme od Luboše v našem podzimním pokecu víkendovém, že si zpestřuje podzim tím, že točí nové písničky, novou desku, takže Bokomara jede dál, těšíme se na ní. No a písničky na přání už jsou pomalu, ale jistě obsazené, takže pokud máte nějakou chuť slyšet nějakou píseň nebo ji nejlépe věnovat někomu, kdo má významné životní jubileum nebo nějaké jiné výročí, svatby nebo svátek, to by mohla mít třeba Marína dneska, tak můžete psát na SMS bránu 720 00 11 11 anebo na e-mail studio@countryradio.cz. Ideálně je vyplnit náš formulář na našich stránkách písničky na přání. A nezapomeňte udat 10.10., on se vám to tam vyplní samo, když si to tam zakliknete, protože jinak ji zahrajeme jindy prostě. Tak to zkuste. Zdravím všechny posluchače, kteří jsou na příjmu a jdu na houby. Cože? Teď? V 5 hodin? To chodíte ještě později než já. Tak to nám píše Karel z Ostravska. Píše Karel Ostravsko. Tak zdraví všechny posluchače, jde na houby, tak nevím, jestli na Ostravsku rostou i takhle večerní houby. To by mi dělalo moc dobře, protože já nejsem milovníkem ranního vstávání. Tak víkendový pokec pokračuje i zítra v neděli. Opět uslyšíte Tondu, opět uslyšíte mě a my, moderátoři, jsme rádi, když se s námi zapojíte. Teď ovšem další muzika na Country Rádiu. Neto a Pavel Kaiser.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Antri počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr povane rychlostí 10 až 21 km za hodinu. Bude večer opět slábnout.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Písničky na přání na Country Rádiu vysíláme každý den po 17. hodině, i dnes tomu nebude jinak. Po 17. hodině pravidelně vysíláme písničky na přání vždycky hodinu, ale v sobotu 2 hodiny, takže dnes až do 19. hodiny máme šanci. No a teď už někdo volá, tak zkusíme hned první volající. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Jo.
1: Já vůbec neslyším, co tam kdo říká, ale slyším se dvakrát, takže jestli někdo voláte, tak zkuste vypnout rádio nebo jít dál. Tak kdo pak to tam je?
2: Jarda z Jablonce.
1: Jarda z Jablonce, zdravíme Jardu do Jablonce, no. Tak jo. A co to bude za píseň?
2: Prosím tě, já chtěl pro Elišku Kotlínovou, už tej den volám, ale...
1: Jasně, Jardo, pro Elišku Kotlínovou, a co to bude?
2: Ona měla svátek, víš.
1: Aha, dobře.
2: A chtěl bych, Bůh mi sesral krásný ráno s Honzou učitelem.
1: Dobře, Bůh mi sesral krásný ráno od Jardy pro Elišku Kotlínovou. Jardo, zdravíme tě do Jablonce, měj se moc krásně. Tak, to byl Jarda z Jablonce. No, teď tady mám ještě jedno přání. Báječná ženská od Michala Tučného. Při příležitosti krásného jubilea Zafírového výroča svatby Stanka a Věrky. Milí Stanko a Věrka, touto pěsňou vám chceme z celého srdca zagratulovat a poděkovat za všetko, co jste nám počas společného života dali. Prajeme všem dlhý život, naplněný společnou láskou, pevným zdravím, božím požehnáním, pokojom, radostou a ještě mnohými krásnými rokmi prežitými spolu v kruhu naší rodiny. Všetko nejlepší k Zafírovému výročí svatby praju Andrej s rodinou, Marcel s manželkou a Stano s dětmi. Tak zdravíme na Slovensko, snad báječná ženská udělá radost. No a ještě jedno přání tady mám, až zastaví náš vůz, si přeje Ivana a k jejím blížícím se kulatým narozeninám k 70. Tak Ivano, až zastaví náš vůz, i tahle píseň zazní.
3: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdrov oči blížit mě. Pás nedopitých piv a vajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou krabem. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým.

dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začala jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno.

mocnou sílu boží. Mír jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úšklep už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak cár.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír. Se mnou dál jde boží ráno, léto do mě jako šíp.

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: No vidíte, děláte mi radost, přejete si Janu Richterovou, Argentinec, prý jste si ji přáli už včera, tak dobrý, dáme si ji zase. Takže Miluška Miloslava Menclová si ji přeje Janu Richterovou, Argentince, za chviličku to bude. Potom tady mám Tábornickou od Marien do Petrušova, Chlapcům z Pánské jízdy. Ať si ve zdraví v plném počtu užívají takovýhle společný chvíle ještě nějakou tu desítku let, Eva. Evo, posílám Marien Strážci plamenů, snad to bude ta správná píseň. No a ještě je čas od Martyho Johnsona, je to skvělý písničkář, má obrovsky našlápnuto, tak jen tak dál Marty, dobrý, tak jo, tak jen tak dál Marty přejeme. No a Marty Johnson má právě tuhletu písničku dnes jako písničku týdne, tak Marty Johnson a ještě čas si dáme, když si přejete písničky od písniček týdne, tak to mám taky radost, tak za chviličku pak také dopravní informace a od Christophersna si máme dát píseň My Lord pro radost a zároveň k narozkám, díky, ahoj Ivana. Dobrý, zahrání pusinky. Dobře, tak posíláme písničku Ivano. Za chviličku to všechno zazní, Petr Bouslav přeje příjemný poslech odpoledního nebo podvečerního vysílání Country Rádia.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsme s Country rádiem na cestách, pokud někam jedete, tak se vám hodí dopravní informace. Pozor na okruhu kolem Prahy je zúžení, a to mezi Barrandovem a D5-kou. V tom zúžení je to vlastně zdržení v obou směrech, jak ve směru na letiště, tak ve směru na D1-ku. Další dopravní informace jsou z náměstí doktora Edvarda Beneše. V Kojetíně v okrese Přerov dvě osobní vozidla se tam srazila, vlastně to v centru Kojetína, a blokují dopravu. V Holedeči v okrese Louny na 227 havárie osobního vozidla, dokonce mimo vozovku, kousek od přejezdu, tak dávejte pozor i u přejezdu, a policie jede na místo, tak uvolněte prostor. Na 602 ve Vyskytné v okrese Pleřimov dvě osobní vozidla, je tam zásah záchranných složek, je to kousek od sedliště za ostrou zatáčkou na 602 v okrese Pleřimov u Vyskytné u sedliště. Pozor, je to za zatáčku, je to nepřehledný úsek a záchranné složky teprve dorazily na místo. Další nehoda je na silnici první třídy číslo 35. Dvě osobní vozidla neblokují prostor už, protože policie je na místě, ale objíždějte velmi, velmi opatrně. Šťastnou cestu!

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
7: No to já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
6: Zpívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Country.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Tak to byl Chris Christopherson and My Lord. No a za chviličku Pavel Bobek s Karlem Gottem. Všem dívkám, co jsem měl kdy rád, tu písničku, teda ne přímo tuhle, ale od Karla Gotta písničku si přála Monča z Pobluze. Dobře, moc vás prosím o zahrání písničku od Karla Gotta pro moji sestřenici Janu, která dnes slaví své narozeniny s přáním všeho nejlepšího, hodně zdravíčka, štěstí a lásky přeje Monča. Dobře, Mončo, posíláme písničku, určitě zazní. No a pak máme zahrát ještě Michala Tučního. Lucie si přeje písničku 10 deka od Michala Tučního, tak doufám, že to je písnička Prodavač, kterou za chviličku zahrajeme, a doufám, že jsem se trefil. No a pak ještě mám zahrát písničku Smoke, Smoke, Smoke. Pro všechny, kteří dnes v tento magický datum slaví narozeniny jako moje maličkost a kamarádky Nikoleta a Gábina, přál bych si písničku, jelikož už nějaký čas úspěšně nekouřím, tak jak to tak vydrží. Přeji i vám do rádia pohodovou šichtu a všem posluchačům taktéž příjemný večer. Jerry PS, na čase nezáleží, protože i na ty svoje narozky makám celý den jako vůl, totiž tudíž rádio by hraje non-stop. Kdyby nešlo Smoke, prosím, Colorado od Kabátu, tisíce díky. Smoke jde, za chviličku to bude. Ale tak když makáš, Jerry, tak všechno nejlepší. Přejeme i tady ze studia, za chviličku zazní i tahle ta píseň.

0: Tak tuhle tu písničku mám připravenou, ale až na další hodinu, přátelé, tak doufám, že uděláte čas a poslechnete si i tuhle tu píseň v příští hodině. Poslední přání, tak to je další píseň, kterou máme zahrát. Poslední přání, tak já to tady hledám. Mělo by to být... A teď se musím podívat, pro koho to má být. Mirek Hofman, to má být, a Zelenáči. Pro koho? Pro dnešní oslavence, pro vás, Péťo, a celé Country Radio. Pana Hofmana, poslední přání, moc děkuji, Vlaďka. Tak Vlaďko, my taky moc krát děkujem a jenom čekám, jestli se někdo dovolá, protože dáme prostor ještě někomu, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 210 323 333, abychom dali prostor někomu z našich posluchačů, aby i telefonická přání měla prostor v dnešním večeru, tak uvidíme. No, mezi tím už se někdo dovolal, tak zkusíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, abych vám měl pozbu.
0: Ano.
1: Kdybyste mohli poslat na Srebárnu, na osadu Býčí oko.
0: Dobře.
1: Hlavně Janě.
0: Ano.
1: A Jindrovi a hlavně El Prezidentovi, ten je důležitý.
0: Ano, a jakou píseň?
1: Písničku Pastrci stát.
0: Ano. Tak, tím jsme měli začít, abych to mohl hledat, jo? Pastevci. Tak Pastevci koní tady mám, jo? Tak snad
1: jo,
0: to bude.
1: Pastevci koní, no.
0: Dobře. Tak jo, Pastevci koní, už to jede. Mějte se hezky a zdravíme na osadu. Naslyšenou.
1: Ahoj.

0: Antri počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr povane rychlostí 10 až 21 km za hodinu. Bude večer opět slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
4: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
4: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. DAB+.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, posluchač Mirek.
1: Tak Mirku, co to bude za píseň?
2: Tak jsem potěšen, že jsem se dovolal.
1: To mi taky.
2: Tak jakou dáme?
1: Ajajaj, Mirku, rozmyslet si to, to je důležité. Co to bude?
2: Proužek od nedvědu třeba.
1: Proužek, jo? Jo, dobře. Dáme si. Bude to pro někoho?
2: Tak pro všechny, kteří v tomhle smutném počasí tráví čas teple doma.
1: Dobře, dobře. Tak se mějte hezky, posíláme písničku, mějte se krásně, písnička na přání už bude. Tak se mějte.
2: Díky.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Country Rádio, Petr Bohuslav, dobrý den, kdo je tam?
2: No, Tomáš, zdravím, příjemné odpoledne.
1: Taky Tomáš.
2: Můžu?
1: Ano.
2: Já bych chtěl, mě strašně zaujala písnička Bambingtonová, myslím, že to jsou ponožky pana Santamťuka. A je to takový zvláštní, tak bych si přál toho asi pro všechny posluchače, co uklízejí zahrádky a podobně.
1: Dobře, Tomáši, jí teda dám. Tak se měj moc hezky, díky moc za krásný přání. Pošleme písničku Badmintonová, jo? Od ponožek. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak přátelé, Tomáš si přál tuhle tu písničku, pak tady mám další přání. Bitva o Karlův most, děkuje nám Hanka z Havířova, tak dobře, i Bitva o Karlův most bude. No a potom prý málo hrajeme Epidemii Milé děti. Není tady podpis, ale souhlasím, té písničky není nikdy dost, navíc se tak jmenuje jedno z Alp, takže dlouho prý jsme to nehráli, tak bych moc poprosil. Tak zřejmě posluchač přeje také hezký den, tak hezký podvečer s Epidemií. Už za chviličku bude i tahle ta písnička.

0: se soumrak na zem snes, poslal jsem naposled přes zrádný košíček.
1: Zrádný košíček.
0: Jarka Špitla tak

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nehoda je hlášena z Brna. Osobní vozidlo narazilo do dopravního značení kousek od Technického muzea v Brně u Technologického parku Brno, tak pozor, u Technického muzea v Brně na dopravní nehodu. Další nehoda je na D11, na 111. kilometru ve směru na Jaroměř, havárie osobního vozidla, objíždějte velmi opatrně. No a poslední hlášení na silnici 60 u Javorníku v okrese Jeseník, havárie osobního vozidla, tedy na 60. u Javorníku, si dejte pozor, je to kousek od odbočky k Bílému potoku. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak Alena tady píše v písničkách na přání, že by si přála nějakou asonanci, nejlépe s Hankou Horkou. Dobře, najdu nějakou písničku, kde zpívá Hanička. Doufám, že přijdete i na koncert 15. října, teď ve čtvrtek, do Jablonce. Ale mám tady ještě jedno zajímavé přání od Františka ze Zlivy, že prý se těší na novou desku Drcu. Dobře, Drc České Budějovice, ano, natočili novou desku, budou jí vydávat, křtít někdy v lednu, tak už se všichni těšíme. Tak zdravíme do Zlivy Františka, zdravíme Drc do Českých Budějovic a dáme si od nich také jednu písničku. Tolik další dvě písničky na přání s datem 10. října.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Písničky na přání s datem 10. října jsou v plném proudu, tedy i druhá hodina mezi 18. a 19. Ano, v sobotu jsou písničky na přání dvouhodinové. Objednáváte je písemně na e-mailu studio@countryradio.cz nebo formulářem na našich stránkách, anebo na SMS bráně 720 00 11 11. Král a klaun tatínkovi od Emči, takže Emma Loušková si přeje tuhletu písničku. No a pak máme zahrát nějakou hezkou písničku všem osamělým, ať jim není tak smutno. Nejraději od Kennyho Rogersa nebo Krise Christophersna. Děkuji Jana. Jano, určitě i tuhle píseň můžeme zahrát. Já něco vyberu, asi Kenny Rogers, co vy na to. No a pro naší sousedku Álu jakoukoliv narozeninovou písničku Álu K. z Režného Újezda, jejím 70. narozeninám. Alčo, všechno nejlepší, děkuje nám Verča, ano, a my také, Alče, přejeme všechno nejlepší k 70. narozeninám. To je neuvěřitelné, hodně, hodně zdravíčka přejeme. No a ještě jedno přání přidáme, co se bude dít od fešáků. Dnes pro paní Ivu Havlíčkovou z Jihlavy slaví 80 let, děkují její přátelé. Tak paní Iva Havlíčková, také přejeme hodně zdraví k 80. narozeninám. Do Jihlavy letí pozdrav z Country Rádia.
2: Král

0: na přání na Country Rádiu.
1: Písničky na přání s datem 10. října se pomalu chýlí ke svému konci a prosím pěkně pro Ivetku do Čáslavy a Větku na kozí vršky od Hanky Horecký, tenkrát na západě, děkuji nejpohodovějšímu Country Rádiu, Vašek od Chotěboře. Dobře, dobrý den do studia. Chmel ani švestky bez vody nerostou, vepři, krávy i kuřata potřebují také pít, navíc chodit pěšky suchým korytem Sázavy by bylo smutné, proto pracuji pod stříčku a vnímám, jak prší. Prosím o FT Prim Černý pasažér, díky Leoš, tak Leoši, posíláme v té Prim, Černý pasažér, za chviličku to pojede. No a prosím zahrát od Gentlemanů Naše máma. Jen tak pro radost, děkuje nám Zdeňka. Já jsem schudý.

0: Tantry počasí.
1: Dnes v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A teploty budou nejníže 9 až 5, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů a v kotlinách i méně. Zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty během zítřejšího nedělního dne budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Zítra ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr povane rychlostí 10 až 21 km za hodinu. Bude večer opět slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif už líně brzo po polách vystát.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Country rádio. Naladíte i v den.

víš, že nejlíp v listí psychika se čistí, ale zapomínáme, kde jsou naše kořeny, kde táta chodil bosky, co zbylo z nás,

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Hele, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

0: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Pod kolem prach víří,

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři Tau.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Ježíšu.
1: Pochřtěná je čertví pokom Santa Marie. Zbrástila už mnohý světaní.
2: Stavěná jen pro dva kusy na syraníte. Celá posádka se musí mě potápět.
3: To teď bude kapitán

se hodně spil, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví.

druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v týhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou.

skřeti, komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější broní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

Kloní v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na pět kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

každý večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Říkal někdy si táta, že až budu velký,

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing milonového věku.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

rozválený, zní těžkejch kanad zvon, starý boty, tváře sedřený, větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kol.

měl ve svojí širý hlavě vše, co musí správně obou znát. Všichni prstaři nás znali, stále spolu

Můj strejček, že když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

krásnou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

barvu hlíny, kterou přinášela zhor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval, já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to, a pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko a žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho nabále bez mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán takto škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme jí. Nepřemluvili? Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já pám na slamníku, to je poprvé, když jsem měl hrát milovníka. Jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě pod titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam mám sáno, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. Řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru, menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zvuk, jak on povídal, dej jí pusinku, tak já u kousku slámy. A trošku pod cukínko, já jsem najednou vstal a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto. Jak to potom, takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník to

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

cestce četrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je krátký.

chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc paní, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak vrástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem. Forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne český, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných pryskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhý chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevím, jestli nějaký ty chlapečkové byli taky chrastitce, nebo nevím. Promiňte. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi... Ani mi myslel durlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napolomit čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napolomit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka, vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 let, jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobí velice těžko, tak ono je v ústahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak on se teďka ukázal, jaký to byli první. To už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, páč jsem byl, dost utrpení v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul. No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu. Já mám zakázku od našeho safari. Budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý. A její milostný trelet je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo nevzruší jako nerozdivočího pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyřídit tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet tak 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu.
1: Jen bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec.
0: Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtalý, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů.
2: Ten tak pro zasmání. Teď bych
0: si dovolil konečně už tady, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malou, to jsou krajináři, a ty malou výhradně v noci vycházejí do polí, v noci. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale líbíš to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně.
1: A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak.
0: Kdo si zvolí nějakého ptáka?
3: Vrána.
0: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
3: Špatěk.
0: Sivan. To je, pardon, jsem to spálec. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No, já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální mála u vás i tadyhle. Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haf! Haf!

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.